0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. Ano, hrajeme hezky česky a taky vám děláme radost třeba pozvánkami na pěkné výlety. V roli blanických krajánků vyrážíme do terénu třikrát týdně. Tu republiku procestováváme křížem krážem a třeba v takovém jihomoravském kraji můžete navštívit klášter Rajhrad, kde jsem si povídal s ředitelem památníku písemnictví na Moravě Jiřím Davidem a zjišťoval jsem, co tady vlastně uvidíte.
1: Uvidí jednak klášter samotný, uvidí barokní areál z 18. století a dostanou se skrze památník písemnictví na Moravě i dovnitř.
0: A ten kostel, to je nádhera.
1: Kostel je stavba ze začátku 18. století a architektem byl věhlasný Jan Blažej Santini Eichl.
0: Nádherná památka, otevřena je navíc celoročně, tak doporučuji. Jinak fotky, video a celou reportáž najdete na stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Dneska vjede do terénu kolega Krajánek Martin Císař, kam konkrétně, prozradí nám v rámci Dobrého rána tady na Blaníku. Tak si to nenechte ujít.

0: Baník, počasí. Rádio Baník.
1: Momentálne máme jasno až polojasno, místy se objevuje zvětšená oblačnost, během noci se mohou objevit také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Sobotní obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota, 3. října roku 2026. Svátek slaví Bohumil, přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1901 se narodil František Halas, český básník, který nás opustil v roce 1949. Kdo má narozeniny, tak to je americká zpěvačka skupiny No Doubt, Gwen Stefani, její 57 a 43. slaví česká herečka a zpěvačka Barbora Poláková. A pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 2002, už je to 24 let, kdy na celém území České republiky proběhla první pravidelná zkouška sirén. Od té doby se každou první středu v měsíci v poledne rozezvučí na 120 sekund přes 5000 sirén u nás v republice. Tak, pojďme dál, teď už na Blaníku další hezké české písničky, až do 4 do rána, nepřetržitě. Tak si to užívejte, pěknou noc vám přeji.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Ještě jeden raz.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, místy se objevuje zvětšená oblačnost, během noci se mohou objevit také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Sobotní obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 16. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem. No a tento víkend bude ve znamení písniček Michala Davida. A hlavně my vám budeme rozdávat opět pěkný dárek. Tentokrát to budou vstupenky na muzikál Děti ráje, který slaví 20 let na scéně a vyráží na velké halové turné. Třeba do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic, Liberce. Vy si dokonce budete moci vybrat, kam to bude, když vyhrajete. Tak hodně štěstí. V dobrém ránu odtajníme první výherní písničku, na kterou budete žíhat. Jakmile ji uslyšíte ve vysílání hrát, volejte studio 800 109 109 a když budete třetí na drátě, dáme vám slíbené vstupenky. Tak hodně štěstí přeju.
1: Hezky česky. Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Vzpomínám, když jste hrál před léty,

0: Blaník, očekávané události.
1: Krásné ráno, je sobota 3. října, dnes má svátek Bohumil a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Den lesu pro veřejnost pořádají Lesy České republiky na 7 místech v zemi. K vidění bude lesnická technika, drony i tažní koně. Více nasázíme lesy nové generace.cz. Hodinu popolední odstartuje na Příbramsku 4. ročník Drhovského bramborového festivalu s tématem 4 živly, země, voda, vzduch a oheň. Muzeum Nové Strašecí hostí od 1:30 odpoledne vernisáž Půl století plné štěstí k 50 letům existence folklorního souboru Čtyřlístek. Akce potrvá do 22. listopadu. Dnes se také konají na zámku Kačina jezdecké slavnosti Koně na Kačině. Program nabídne například drezurní ježdění, koně v zápřahu i tahu. A v 10 hodin dopoledne startuje den otevřené dálnice D3. Veřejnosti se otevře dokončovaný úsek D3 Kaplice nádraží na Židla. Návštěvníci si budou moci část nové dálnice projít pěšky nebo projet na kole a prohlédnout si stavbu ještě před zahájením běžného provozu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Tolik tedy šrouby a matice, mandraže na Rádiu Blaník, krátce před 6. hodinou, a co si budeme hrát dál po zprávách. Třeba František Nedvěd, kočovní herci.
1: Kočovní herci tu jsou, má vykvět.
0: Ještě se na buty.
1: František udělal všechno, co mu řekl.
0: Hráme Svařák. Hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 6.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní den by se měl povést na jedničku. Podle meteorologů má svítit sluníčko, teploty nám vyšplhají na 20 až 24, na horách okolo 16 stupňů.
2: Rádio Blaník. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Sucho významně ovlivňuje sklizeň. Volební komisaři si finančně polepší. Reuse dny zachraňují předměty. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Letošní rok je nejsušší v tomto století. Kombinace teplé zimy, nadprůměrných letních teplot a nedostatek srážek se výrazně podepsala na stavu půdy i zemědělských plodin. Například jednu z nejhorších úrod kukuřice mají zemědělci zhané. Výnosy jsou oproti normálu o 40% nižší a kvalita zrn také není dobrá.
6: Volby 2026.
5: Členové okrskových volebních komisí už zanedlouho usednou do volebních místností. Jejich odměny letos výrazně stouply. Kolik dostanou, prozradí mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: Řadový člen dostane 2500 korun, místopředseda 3000 korun, zapisovatel a předseda komise 3500 korun. Pokud se koná více voleb současně, odměna se dále navyšuje.
5: Vyšší tak bude v případě druhého kola senátních voleb nebo v členěných statutárních městech a v Praze. Projekt Transparentní Česko mapuje otevřenost institucí. Podle aktuálního průzkumu radnice často poskytují občanům informace až v době, kdy už nemohou ovlivnit jejich rozhodování. Zápisy a usnesení ze zasedání zveřejňuje 90% z 56 hodnocených měst. Program jednání rady třetina a podklady, podle kterých radní rozhodují, zpřístupňuje jenom Písek. V Česku se při Evropském týdnu udržitelného rozvoje konají reuse dny. Třeba dnes ve Znojemském ulici v Jihlavě mohou lidé vyměnit nepotřebné věci, opravit je nebo přetvořit v něco jiného. Během 3 let se takhle vrátilo do oběhu 1 200 000 předmětů, které by jinak skončily v odpadu. Tolik zprávy a teď se vám o dobré ráno postará Vlasta.
0: Ano, startuje to sobotní dobré ráno za tém 3. října. Taky vítejte u poslechu, je 6.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: No za okamžik si řekneme, jakou pěknou věc si můžete vyhrát tento víkend na Blaníku. No věc. Ono to není zase tak úplně věc, ale bude to kulturní zážitek. Tak poslouchejte. Teď hezky česky zpívá Marcela Holanová, dáme si Cesty lásek.

0: Liberec. No, o lístky se zkrátka postaráme. A k tomu všemu si budeme i povídat s autorem muzikálu Sakvanem Tofim a taky se zpěváky Vojtou Drahokoupilem a Natálkou Grosovou, kteří v Dětech hrají. Tak a první výherní písnička, kterou máte čekat, se jmenuje Nenapovídej. Jakmile ji uslyšíte, na ní se čekejte a volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí volající.
1: Dětmi rádi. Na rádiu Blaník.
0: No teď už další hezká česká od skupiny Buty. Tohle je František. Za 2 minuty bude 14:07. Já přeji krásné sobotní ráno.

0: Radio
1: Blaník.
2: Cestou, necestou,

0: Week 21, písnička Malotraktorem. Posloucháte sobotní Dobré ráno na Rádiu Blaník, za 5 minut už bude 6:30. No a teď by mě zajímalo, jak to u vás vypadá s počasím. Do jakého rána se probouzíte? Ochladilo se hodně? Spadly teploty skoro až k nule? Nebo naopak máte pocitově příjemně? Jak to vypadá s teploměrem? Co ukazuje za hodnoty venku? A co mnohy meteorologové slibovali, že se objeví? Klidně mi to zavolejte na 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118. Možná jste i za volantem, někam jedete, tak o to víc mě to zajímá, jaká je situace na vašich cestách. Tak ještě jednou telefon do studia 800 109 109 a nebo SMS 603 118 118. Radio Blaník. No a za chvíli ABBA, nebo hezky česky teda za Kendallová s písní Diamanty. Dobré ráno přeju.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
5: Nemáme ani moře, ani velehory.
6: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
7: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Hezky česky zpívala Tereza Kendlová, tohle byly Diamanty, 5 minut po půl sedmé, tady je Blaník.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Tak to jsem zjišťoval, dobré ráno, všechny zdraví Marie z Černošic a na teploměru za oknem je skoro plus 12 stupňů v ubytovně, jak v Márnici, ale nevadí, ahoj, tak taky zdravíme. Pohodové sobotní ráno všem Blaníkům z Milína, u nás oblačno, mlha, zatím klidno a 9 stupňů Jitka. Dobré ráno, ve Všetatech máme mlhu, klidno a je 11 stupňů. Přeje hezký víkend Hanka, Hani děkujeme. Dobré ráno všem, z Diby hlásí 10 stupňů bez větří a hodně hustou mlhou, tak na silnicích dávejte pozor a užívejte víkend. Katka, Stanislav Děčín hlásí, že je tady krásných 14 stupňů akorát, že to prožívá v práci a manželka taky. No tak ať vám to v té práci utíká a teď ještě koukneme na telefon, kdo pak je tam? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, volám z Liberce, je tu mlha, máme tu 12 stupňů a nepřijde mi zima, že by byla.
0: Tak super, jaké máte plány?
2: Dneska ještě volno a zítra už budu do práce, takže dneska budu odpočívat.
0: No tak si to užijte, protože bude krásné počasí.
2: No, teď to na to nevypadá.
0: Tak se mějte krásně, se daří, naslyšenou.
2: Taky den, naslyšenou.
0: Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Kráťa s Karlem, jsme na obvyklý trase, nádherně, počasí, jasno. V Týnci nad Sázavou máme 7 stupňů, v Benešově 9 stupňů a všem řidičům malej vzkaz. Prosím vás, denní svícení je přes den. Představ si, že oni normálně v té mlze jedou s denním svícením. Dávejte si na to pozor, vy sice vidíte, ale viděný nejste. Krásnej den všem přeje Kráťa a mějte se báječně, přátelé, a užijte si ten luxusní poslední houbařský víkend, protože už to pomalinku končí.
0: Tak to byl Kráťa. Jak moc luxusní víkend nás čeká, řekneme si s meteorologem krátce po 7. hodině. Tak buďte s námi. Teď Enigma a za chvíli hezky český Harley Svařák.

0: to přijde, doba svazáků, kdy se budeme chtít ohřát večer. Ale zatím ne, zatím si užíváme babího léta. Jak už jsem říkal, krátce po 7 hodině si řekneme, kdyby měl přijít ten zlom toho počasí. Teď ale z jiného soudku, pojďme se podívat na náš web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme vyspovídali pneumoložku, tedy plicařku, paní doktorku Michaelu Cimrovou, a mluvili jsme hlavně o plicní fibróze a její léčbě.
1: Plicní fibróza je stav, kdy dochází k vazivovatění plicní tkáně, tvorbě jizev, ta plíce zmenšuje svůj objem, dalo by se říct, že se zcvrkává, pacientům se začne hůře dýchat, plíce ztrácí svou elasticitu a hůře se přenáší kyslík. Nejedná se o jedno onemocnění, do plicní fibrózy může vést celá řada jiných onemocnění, ať už se známou nebo neznámou příčinou. Mezi jednou nejzávažnější z těchto plicních fibróz je idiopatická plicní fibróza, která neléčená má velmi špatnou prognózu. V České republice postihuje kolem 1000 pacientů, celosvětově je to řádově v několika milionů.
0: A celé tohle povídání o zdraví si můžete poslechnout na našem webu, jak už jsem říkal, na stránkách radioblaník.cz nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Tak si to nenechte ujít, no a stejně jako české písničky za chvíli, třeba Lucie Vondráčková, kdo tě má rád. Dobré ráno přeju, teď je 6:45, k tomu 2 minuty.
2: Letos už po 10. a po 2. v novém školním roce čeká nás další první pondělí v měsíci a první pondělí je na Blaníku ryze české. Celý den bez učebnic

0: My vás máme rádi, Lucie Vondráčková teď dospívala, ale další české písničky pro vás chystáme i v příští 60 minutovce. S Karlem Gottem si užijeme Pábitelé. A nabídnu kabáty. A taky nám zaspívá Marie Rotrová písničku Doma. Reverál, hrajeme hezky česky a za 4 minuty už bude 7.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska nás čeká další krásný den, podle meteorologů většinou sluníčko, jasno, polojasno, s teplotami od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Máme ji.
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Fixace energií se vyplatí. Volby rozhodnou také o kvalitě škol. Plíseň na jídle je zdravotním rizikem. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Ceny energií na burzách před zimou rostou. Někteří dodavatelé plynu a elektřiny tak zdražují i fixované smlouvy. Podle odborníků ale výhodné fixace nezmizely a najdete je pomocí různých srovnávačů. Vůbec největší chybou je nechat smlouvu běžet automaticky a zůstávat na nefixovaných cenách.
4: Volby 2026.
3: Na kvalitu škol mají zásadní vliv jejich zřizovatelé. Vybírají ředitele a vytvářejí podmínky pro učitele. Většinu mateřských a základních škol v Česku zřizují obce. I proto jsou pro rozvoj školství důležité komunální volby. K urnám může 9. a 10. října přijít přes 8 milionů voličů. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nejde totiž jen o estetický problém. Může nám způsobit vážné zdravotní potíže, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
5: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
3: Mezi nebezpečné toxíny z plísní patří například aflatoxin B1, který se v září objevil v Albertu v bioovocných kapsičkách pro děti Nature's Promise. Dnešní akce na Vyšehradě připomene zakladatele Jedličkova ústavu. Program připomene odkaz Rudolfa Jedličky, který prosazoval vzdělávání, samostatnost postižených dětí a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Ústav byl založený roku 1913 na základě iniciativ Pražského spolku pro výchovu mrzáků. Tolik zprávy a teď vracím slovo Vlastovi.
0: Jsem tady s přáním krásného rána, za minutu už bude 7 hodin.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: No za chvíli se spojíme s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu, zeptáme se na to počasí, jak to bude vypadat a k tomu si zahrajeme hezké české. Startujeme s Karlem Gottem, tohle jsou Pábitelé.

0: Kapela Kryštof a Zůstaň tu se mnou, taky zůstaňte s Blaníkem, jednak kvůli písničkám, ale taky kvůli tomu, že se teď dozvíme, jak to bude vypadat dál.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: S námi ve vysílání z Českého hydrometeorologického ústavu Eduard Novotný, meteorolog, který nám teď prozradí, jak bude. Eduarde, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak nejprve začneme tou aktuální situací.
2: Aktuálně máme nad naším územím polojasno až skoro jasno, více oblačnosti na severozápadě Čech a v západních a středních Čechách se místy vytvořily mlhy nebo nízká oblačnost, takže zde by měly být řidiči opatrní. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 a 5 stupni Celsia, v údolích při vyjasnění klesá teplota i ke 3 stupňům.
0: Co přes den?
2: Bude většinou jasno nebo skoro jasno, mlhy nebo nízká oblačnost, které jsem zmiňoval dříve, se během dopoledne budou rozpouštět. Teploty budou poměrně vysoké, 20 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16, o něco tepleji na Šumavě a vítr bude většinou slabý, během dne přechodně zesílí v oblasti Českomoravské vrchoviny a Jižní Moravy.
0: A jak neděle?
2: Neděle už hlavně v Čechách nebude tolik slunečná, očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě Čech už během rána, v Čechách během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer bude od západu oblačno až zataženo. A právě na severozápadě se mohou ojediněle vytvořit přehánky. Teploty budou zhruba o stupeň nižší než dnes. Na horách bude kolem 15 stupňů a vítr bude stále slabý.
0: Tak já moc děkuju, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a jak by to mělo vypadat dál? Kdy nastane zlom? Řekneme si po 8. hodině. Tak buďte s námi. Teď kamufláž a pak Lenka Filipová.

0: Tak tohle je Pink ve vysílání Blaníku. Za 6 minut bude 7:30, posloucháte sobotní Dobré ráno. Dneska je 3. října, kdy svůj svátek slaví Bohumil, tak přejeme všechno nejlepší. A máme tady taky českou zpěvačku a herečku Barboru Polákovou, její 43. Tak blahopřejeme. Pokud i vy slavíte ať už svátek nebo narozeniny, tak samozřejmě přeji vám krásný sváteční nebo narozeninový den a posílám další hezké české už za chvíli. Mám pro vás kabáty a taky Marii Rotrovou.
1: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
2: Protože s náma prodáte.
1: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
9: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
10: A kde všude nás naladíte?
9: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.

0: Dominik tady Kaváti, písnička Šaman, posloucháte Radio Blaník. Teď pěkná pozvánka na výlet, konkrétně na dnešní den, protože když vyrazíte do Hustepečí na jižní Moravě, tak jak jsem vypátral v rámci blanického krajankovského putování, zdejší mandlárna si na dnešek připravila pěknou akci. A konkrétně první ročník mandlobraní ve zdejších mandloňových sadech. Podrobnosti nám prozradí právě teď majitelka mandlárny Kateřina Kopová.
1: V sobotu 3. října chystáme pro veřejnost novou akci mandlobraní. Nebude to znamenat, že lidé tady budou chodit s kýblama plnýma mandlí, ale tato akce má být spíše osvětová. Má sloužit k tomu, aby lidé si prošli stanoviště, které budou rozsázené vlastně v tom mandloňovém sadu. Bude tam připomínka historie, bude tam ukázka toho, jak se mandle sbírají. Lidé si budou moci mandličku rozlousknout, aby vlastně viděli to, co ta pecka skrývá, to, co všichni známe z obchodu. A kromě tady takové edukativní činnosti, kterou ještě podpoří Mendlova zemědělská lesnická univerzita a město Hustopeče, tak bude na návštěvníky čekat bohatý program, i co se týče hudby a takového příjemného zážitku.
0: Začátek v 10 dopoledne a celou reportáž, včetně videa a fotek, najdete na stránkách radioblaník.cz v sekci Krajánek. Dneska vyrazí do terénu kolega Krajánek Martin Císař. Kam to bude? Prozradí nám krátce
2: po 8. Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď je 5 minut po půl 8, před námi Maywood a za chvíli hezky česky Marie Rotrová s písní Doma. Já vám přeji krásné sobotní ráno, posloucháte Rádio Blaník.

0: Krásná písnička ze seriálu Polabí, Maria Rotrová, píseň Doma. Za 3:03 a na Blaníku za chvíli třeba MC Erika Barbara s písničkou Anděl, taky přihodím Pavla Bobka, Můj rodný dům. A teď jdeme na výlet s kolegou hercem Miroslavem Táborským. Pokud jste v pondělí propásli to jeho cestovatelské povzbuzení a takové to hezké výletování po těch probuzených kostelech, máme pro vás reprízu právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Je celkem známo, že minulý, velmi ateistický režim nechal zdevastovat celou řadu církevních staveb a památek. A je také pravda, že od té doby se podařilo mnohé z nich zachránit a oživit. A právě takové vám tento týden představím. Dnes vám budu vyprávět příběh poutního místa, které jaksi odmítlo zmizet. V lesnaté krajině Oderských vrchů mezi Olomoucí, Moravským Berounem, Budišovem nad Budišovkou a Lipníkem nad Bečvou se rozkládá vojenský újezd Libavá. Jeho vznik po druhé světové válce zásadně proměnil tvář celého kraje. Místní obyvatelé museli opustit své domovy a přibližně 25 obcí a osad postupně zaniklo. Nejznámějším symbolem zaniklého Libavska je bývalá obec Stará Voda. Z původní vesnice zůstalo jen málo, ale nejcennější památka, monumentální poutní kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny, přetrval jako němý svědek dramatických událostí, které toto místo postihly. Samotná obec Stará Voda vznikla během středověké kolonizace Oderských vrchů v polovině 13. století, ale první písemná zmínka o ní pochází z roku 1456. Obyvatele obce, po staletí nazývané Altwasser a osídlené převážně Němci, živilo hlavně zemědělství, zejména chov dobytka, ale také výroba cihel a těžba břidlice. Tradice zdejších poutí sahá minimálně na počátek 16. století. Podle dochovaných zpráv sem první organizovaná procesí přicházela již kolem roku 1500. Přestože se jednalo o poměrně odlehlé místo uprostřed hlubokých lesů, jeho význam rychle rostl. Traduje se, že ve Staré Vodě byla objevena dřevěná soška svaté Anny, jejíž nález provázely události považované za zázračné. Nedaleko pak příštila studánka, jejíž vodě byly připisovány léčivé účinky. A právě úcta ke svaté Aně a víra v uzdravující pramen přitahovaly do Staré Vody stále více návštěvníků. Zprávy o vyslyšených modlitbách a uzdraveních připisovaných přímluvě svaté Anny se postupně šířily po celé Moravě i Slezsku. Z nenápadné obce se stalo poutní centrum a já vám o něm budu povídat i příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Už od pondělí u nás na Blaníku.
5: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
1: Pohodové české rádio.

0: Takhle báječně vám hraje Blaník v sobotu ráno. Pavel Bobek, Můj rodný dům.
1: A co nás čeká dál? Čerstvé zprávy, už se na vás těší kolegyně Renata Anna Pechová, no a pak si budeme opět hrát dvě vaše oblíbené pohodové písničky. Petr Kolář nám zaspívá. Taky Josef Wagner.
2: Já nezapírám to, že se mi stýská.
1: A nebo Jeleni a Hradišťan, Miluju tě. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky a za 4 minuty už bude 8 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dneska krásný den, podle meteorologů by mělo během dne svítit sluníčko, polojasno až skoro jasno, takže pokud ještě u vás je v tuto chvíli pod mrakem, mělo by se vyčasit a teploty vystřelí na 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf, mňau.
6: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
12: V Česku chybí studentské koleje. Průzkumná štola nacení dálnici. Vyražte do rezidence premiéru. Krásné sobotní ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Počet studentů roste rychleji než kapacita studentského bydlení. Vysokoškoláci tak naráží na omezenou nabídku ubytování, zejména v největších univerzitních městech. Celorepublikově studuje mimo svůj domovský region 192 tisíc studentů z celkových 330 tisíc. Kapacita lůžek je ale třetinová. Stavbaři u Václavic razí průzkumnou štolu pro tunel. Ten má být na budoucí středočeské části dálnice D3. K čemu je štola nutná, vysvětlí generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
13: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, budoucímu zhotoviteli tunelu dát co nejvíce informací o tom daném prostředí, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde, aby dokázal nacenit zakázku a potom samozřejmě i realizoval v daném vysoutěženém čase.
12: Práce na štole vyjdou na 250 milionů bez daně a potrvají rok. Stavba středočeské D3 by mohla začít do 2 let. Veřejnosti se dnes otevře Kramářova vila v Praze. Podíváte se do běžně nepřístupných prostor, poznáte reprezentativní interiéry zahrady i na terasy s výhledy na panorama Prahy. První komentovaná prohlídka vychází v 10 hodin dopoledne, poslední v 5. Vstup je zdarma a předchozí rezervace není potřeba. Safari park ve Dvoře Králové končí venkovní sezónu. Zítra zavře část areálu, ve kterém návštěvníci projížděli auty mezi volně žijícími africkými šelmami. Důvodem je příchod chladnějšího počasí. Vlhko a noční chlad nedělá citlivým zvířatům dobře. Od pondělí pak začne platit ceník zimní sezóny do pěší části zahrady. Tolik zprávy, teď vracím slovo Vlastovi.
1: Ano, jsem s vámi. Dobré ráno přeju, je 8 hodin.
3: Pasta Suk
9: na rádiu Blaník.
1: Jak už jsem naznačil, dneska vyjede do terénu kolega krajánek Martin Císař. Kam to bude, kam nás pozve, prozradí za chvíli. Taky rozebereme počasí nejenom tohoto víkendu, ale i toho příštího týdne. Kdy přijde ten zlom, dozvíte se po 8:45. No a k tomu všemu budeme hrát hezky česky. Startujeme s Petrem Kolářem. Ještě že tě lásko mám.
3: Posloucháte
9: Dobré ráno, rádio Blaník.

0: Josef Wagner, další krásná pro vás, Nezapírám. Už bude 8:45, krásné ráno.
1: Jedeme sama. Krajánek, Rádia Blaník.
0: Ano, dnes kolega Krajánek Martin Císař, kam vyrazí? Martine, vítej ve vysílání, ahoj.
2: Ahoj vlastníku, krásné sobotní dopoledne tobě a všem našim báječným posluchačům. Dvě místa to dnes budou opět, jak jinak. Odpoledne vyrazím do Botanické zahrady v Praze Troji a tady mají za týden něco speciálního pro všechny návštěvníky. A konec konců zeptám se i na to, jaký bude podzim v Pražské botanické zahradě. A potom skočím na jedno. Zajedu do pivovaru Kostelec nad Černými lesy. A tady pivo dokonce vyrábí a pivečko tady mají znamenité. Tak si určitě jedno, možná i dvě dám. Více informací přinesu dnes odpoledne v našem vysílání. Vlastníku, předávám ti opět slovo zpět.
0: Tak já děkuju, přeju šťastnou cestu a budeme se těšit po 14. a po 17. hodině.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už Helání, Človečina, za chvíli i Tomáš Klus s písní a pak dobré ráno.

0: Tohle písničkou Tomáši Klusovi pomohla i jeho žena, Tamara Klusová, jmenovala se A pak. Doufám, že vás potěšila, za 5 minut už bude 8:30 a vy posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A s námi ve vysílání meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Eduard Novotný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak by to mělo vypadat dnes? Je to jednoduché. Většinou má svítit sluníčko, teploty od 20 do 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16. A ptám se, Eduarde, co zítřejší den? Jaká bude neděle?
2: Neděle už hlavně v Čechách nebude tolik slunečná, očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě Čech už během rána, v Čechách během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer bude od západu oblačno až zataženo. A právě na severozápadě se mohou ojediněle vytvořit přehánky. Teploty budou zhruba o stupeň nižší než dnes. Na horách bude kolem 15 stupňů a vítr bude stále slabý.
0: A bude ten ráz podobného charakteru pokračovat i po neděli?
2: Ano, bude tomu tak. V pondělí bude ještě většinou více oblačnosti, ale už večer začne oblačnosti ubývat, v úterý už bude slunečno a změnu v počasí výraznější čekáme až ve čtvrtek, kdy přijde studená fronta, přinese více oblačnosti, více srážek a také výrazné ochlazení.
0: No, tak už máme říjen, že jo? Tak já vám děkuju, mějte se pěkně, ať se daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a za chvíli už třeba Suzy Quattro, Chris Norman, Stumbling In, anebo Jiří Pavlica s Hradišťanem a Jelení. Miluju tě.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David. Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
7: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
11: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
1: Bezva kolegové,
12: bezva šéf,
1: bezva práce.
12: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
12: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

Krásná písnička skupiny Hradišťan a kapely Jelen, Miluju tě. Tak já doufám, že vám udělala radost. V sobotu ráno, 7 minut po půl deváté. A co vám taky může udělat radost? Že zadarmo vyrazíte na muzikál Děti ráje, ten slaví 20 let na scéně a my pro vás máme volné vstupenky a můžete si vybrat, budou to České Budějovice, Ostrava, Pardubice, Plzeň a tak dále. No, to už necháme na vás. Každopádně, abyste vyhráli, stačí k tomu jediné. Vychytat výherní písničku a dovolat se jako třetí do studia na 800 109 109. A ta aktuální se jmenuje Nenapovídej. Tak číhejte a jakmile zazní, zavolejte si o výhru. Já vám přeju hodně štěstí.

0: Michal David, nenapovídej. Tak před malou chvíli jsem trošku napověděl, že tohle je výherní písnička. Která vám mohla přinést vstupenky na Děti ráje, ano. Muzikál slaví 20 let na scéně a jako třetí se dovolala posluchačka Alena Skraslic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Taky zdravíme a tleskáme. Vy jste to zvládli jako třetí, takže získáváte volňásky.
1: Super, mám velkou radost.
0: Tak
1: děkuju.
0: To jsme rádi. Jak s nimi naložíte?
1: Věnuju je jako dárek svému bratrovi do Českých Budějovic.
0: Ano, takže už jsme prozradili, že jste si tedy vybrala České Budějovice, tak to je hezké, že takhle myslíte na bratra, to si myslím, že se mu bude líbit na 100%. Tak jo, tak ať si to užije a ještě mi prozraďte Kraslice, kde to je pro posluchače, kteří nevědí?
1: Kraslice jsou Karlovarský kraj, je to úplně na hranicích s Německem.
0: Aha, takže západní Čechy. Tak už jste zase trošku chytřejší, děkujeme. A jaké máte počasí teď v Kraslicích?
1: Teď je ještě pod vlnakem zataženo a doufám, že bude hezky. Dneska máme oslavu, takže doufám, že se nám počasí vydaří.
0: Co slavíte, jestli se můžu zeptat?
1: Slavíme 15. narozeniny syna.
0: Je, tak to je krásné. 15. narozeniny, to je nádherný věk. Tak mu přejeme všechno nejlepší i za celý tým Rádia Blaník, ať se ta oslava vydaří. Sluníčko se má ukázat během dne, takže si myslím, že si to užijete.
1: Děkuju moc, tak jo.
0: Tak jo, mějte se báječně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Další výherní písnička před námi, Děti ráje. Číhejte, jakmile ji uslyšíte, volejte studio. Telefonní číslo 800 109 109.
2: Víkend s Dětmi ráje na Rádiu Blaník.
0: A my jedeme dál, teď je 8:45, 2 minuty na vrch. Už se rozjíždí Petr Novák, písnička Já budu chodit po špičkách. Za chvíli budeme pokračovat, samozřejmě. Třeba Michal Hrůza, Lenka Dusilová, písenkov Bojská. A Vlasta Sokola, všechny zdraví. A za chvíli dáme i čerstvé zprávy. Buďte s námi. Zavřit

nehoním, krávy černým údolím. Hned jak svý koně

0: Michal Hrůza, taky Lenka Dusilová. A jedna píseň kovbojská. Za chvíli odstartuje dopolední vysílání na Blaníku. Dáme si další čerstvé zprávy, předpověď počasí, no a pak si zahrajeme Michala Tučného.
1: Snídaní v trávě, teď právě.
0: A taky zaspívá Alice Springs.
1: Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem.
0: A nebude chybět Karel Gott.
1: Páni Rým, jak se ručí.
0: A Lady Karneval. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 9.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio
0: v tuto chvíli je leckde ještě pod mrakem, během dne by se ale mělo vyčasit, má svítit sluníčko skoro na celém území České republiky a dnes teploměry ukáží od 20 do 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
0: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Pozor na závadné kuřecí maso. Nemoc rodičovství nevypne. Uranová halda poslouží dálnicím. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným kuřecím z Lidlu. Jedná se o maso na grill dovezené z Rumunska, které obsahuje nebezpečnou bakterii salmonelu. Pozor dejte také na vodu naturajmě perlivou, která obsahovala louh. Podrobnosti najdete na webu inspekce. Organizace Měníme svět rodin žádá změnu zákona o sociálních službách. Když totiž onemocní rodič, český systém neřeší, kdo se postará o jeho děti. Rodiny, které nemají pomoc příbuzných ani peníze na placené hlídání, se tak ocitají v těžké situaci. Pod petici Máma na hraně se už podepsaly známé osobnosti, dostupná je na internetu.
12: Volby 2026.
11: Lidé v Dubenci na Příbramsku se v referendu vysloví k odtěžení uranové haldy. Proběhne spolu s obecními volbami. Projekt počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí ale z toho má obavy. Cílem projektu je přeměnit hlušinu na kamenivo pro stavbu dálnic. Praha 2 dá přes 1 000 000 korun na opravu baziliky svaté Ludmily. Ta je jedním z hlavních symbolů Vinohrad. Stojí tam už 133 let a po tak dlouhé době potřebuje citlivou obnovu, říká mluvčí druhé městské části Andra Zoulová.
13: Plánovaná oprava se tak zaměří na odstranění poškození a závad věží, zajištění bezpečnosti a zabránění dalšímu zhoršování stavebně technického stavu. Práce budou probíhat s ohledem na historickou a památkovou hodnotu celého objektu.
11: Opravy baziliky svaté Ludmily potrvají nejméně 2 roky. To byly zprávy, teď vracím slovo Vlastovi.
0: A je 9, startuje dopolední vysílání na Blaníku.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: A co nás čeká, kromě českých písniček, kolegyně Iva Lecká opět připravila dobré rady do zahrady a dnes se zaměříme na správné zazimování bazénů. Tak poslouchejte, to víte, teď Hana Zagorová.

0: Marek Sracený nám dospíval, teď na Blaníku 10 minut po 9. hodině. Za chvíli Michal Tučný a snídaně v trávě, nebo Alice Springs a vrátce mi zpátky. Teď se vrací kolegyně Iva Lecká a opět po týdnu připravila nějaké ty dobré rady do zahrady. Dneska se budeme věnovat zazimování bazénů.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto je pryč a s ním i pravidelné koupání. Pokud ale máte na zahradě nadzemní bazén, dobře poslouchejte. Dnes totiž probereme jeho zazimování. Správné zazimování totiž rozhodne o tom, v jakém stavu bude bazén na jaře. A začneme vodou. U většiny nadzemních bazénů není potřeba před zimou vypouštět celý bazén. Naopak, u některých typů může být ponechání vody důležité pro stabilitu konstrukce. Vždy je ale potřeba řídit se pokyny výrobce konkrétního bazénu. Nejdřív bazén pořádně vyčistíme. Ze dna vysajeme nečistoty, odstraníme listí a očistíme stěny. Filtrace by měla ještě nějakou dobu běžet, aby byla voda před zazimováním co nejčistší. Potom přichází na řadu chemie. Do vody se používá přípravek pro zazimování bazénu, takzvaný zazimovač. Pomáhá omezit tvorbu řas a usazování nečistot během zimy. Důležité ale je dát ho do vody až poté, co je bazén vyčištěný a voda má správné hodnoty pH. A rozhodně neplatí, že čím víc chemie nalijeme, tím lépe. Dávkování se řídí objemem bazénu a konkrétním výrobkem. Před příchodem mrazu je také potřeba vypustit vodu z filtrace, čerpadla, hadic a dalších částí technologie, které by mohl led poškodit. Pokud máte pískovou filtraci, zazimování znamená také její správné vypuštění podle návodu výrobce. A co samotná voda v bazénu? Hladinu můžeme podle typu bazénu snížit na doporučené úroveň a bazén zakrýt zimní plachtou. To je důležité, zimní plachtou. U některých konstrukcí se používají také dilatační plováky, které pomáhají při zamrzání vody. Led ale nikdy nerozbíjejte násilím. Mohli byste poškodit stěny nebo fólii. A jedna dobrá rada na závěr. Nečekejte se zazimováním až na první pořádný mráz. Ideální je začít ve chvíli, kdy už se teploty dlouhodobě drží nízko a koupací sezóna definitivně skončila. Ale voda ještě není ledová. Když bazén na podzim správně vyčistíte, ošetříte vodu, zazimujete technologii a ochráníte konstrukci, na jaře si ušetříte spoustu práce a možná i peněz za opravy.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Alice Springs a Vrať se mi zpátky. Nám se zase po týdnu vrací slavné desky Hezky česky. Krátce po 10. hodině je roztočíme a vás si hudebně prověříme, jak znáte originály a jejich české verze. No tak to si všechno právě řekneme po 10. hodině. Zahraju vám jeden takový originál a vy budete pátrat po té české verzi. Tak si slavné desky Hezky česky nenechte ujít. Dnes už krátce po 10. Za chvíli ABBA a třeba Vano stojí věci. Dáme si písničku Anděle. Za 6 minut bude půl desáté.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Blanek, tady Lucie Vílá, obyčejná holka, posloucháte Blaník. Za 4 minuty už bude 3:15.
1: Na rádiu Blaník.
0: Ano, na Blaníku celý víkend budeme hrát o lístky na halové turné muzikálu Děti ráje. A s pozvánkou na tohle turné je tady sám autor muzikálu Sagvan Toffy.
2: Já vás chci všechny, milí posluchači Blaníku, pozvat na naše tour. Bude to velká oslava, budeme brzy slavit 20 let, ty oslavy začínají a jedeme za váma do sportovních hal a těším se na vás, na všechny, od malých, středních až po starší generaci. Doufám, že si to užijem, zapláčem si, zasmijem se a budeme jít, jak říká můj kolega Nový. Doufám, že to bude super, těším se na vás.
0: No, bude to parádní, ano, bez pochyby a hlavně vy u toho můžete být zadarmo. Stačí vychytat další výherní písničku. Děti ráje, to je ona, ta aktuální od Michala Davida. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí v pořadí.
1: Víkend s dětmi ráje na rádiu Blaník.
0: No a za okamžik třeba Karel Gott s písní Lady Karneval.
1: Pohodové české rádio.

0: A za námi Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Přiblížila se 10. hodina, další zprávy. A už se na vás těší kolegyně Renata Anna Pechová. Pak si budeme opět pohodově hrát. Argemu pro vás chystám. Jedno orosené nás čeká. Taky činasky, potkal jsem tě po letech. A kolem se čtvrtě zaspívá Jitka Zelenko. A budou další. Na Blaníku hrajeme hezky česky a za 6 minut bude 10.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Možná to ještě leckde nevypadá, v tuto chvíli jsou místa, kde ještě je pod mrakem, ale přes den by se mělo vyčasit. Má svítit sluníčko, teploty od 20 do 24 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
5: Laminátovou.
4: A voděodolnou.
5: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
5: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
11: Teplé babí léto bude pokračovat. Obce spojí volby s referendy. Veselý kopec žije bramborami. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Říjen odstartoval ve znamení babího léta. To bude pokračovat do poloviny příštího týdne slunečným počasím s denními teplotami mezi 20 až 25 stupni. Pak dorazí výraznější ochlazení, které ukončí jednu z nejdelších epizod babího léta od roku 1961.
12: Volby 2026.
11: Desítky obcí přidruží k volbám místní referenda. Ministerstvo vnitra jich eviduje 30. A nejčastěji budou lidé rozhodovat o stavbě větrných elektráren. Dalšími tématy jsou například spalovny, těžby, převzetí kostela nebo rozšíření farmaparku. Komunální a senátní volby se konají 9. a 10. října. Vánoční stromky budou letos dražší, může za to sucho. Na řadě plantáží buď nevyrostly do standardních rozměrů nebo úplně uschly. Na trhu jich tak bude méně než obvykle. Lesníci a revírníci proto posílí kontroly v lesích kvůli krádežím. Symbol Vánoc se tak může prodražit až na 15 000 korun. Před chvílí odstartovala bramborová sobota na Veselém kopci Českomoravské vrchoviny. Akce připomíná tradici pěstování, šlechtění a uchovávání různých druhů brambor. Jaký je doprovodný program, prozradí Ilona Vojancová z Muzea v přírodě Vysočina.
12: Jednak dílničky pro děti budou moci udělat hračku z brambor, tak jak to dělali děti v minulosti. Potom potěší bramborové divadlo nebo svým zpěvem mužský sbor Bratříčci ze Slovácka.
11: Ochutnáte to také dobroty podle tradičních receptů nebo koupíte brambory i vak na jejich uskladnění. To byly zprávy, teď vracím slovo Vlastovi.
0: Já děkuju, přeju krásné dopoledne, za minutu bude 10.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: No za chvíli si vás opět hudebně prozkouším, roztočíme slavné desky Hezky česky, zahraju originál, vy budete pátrat po české verzi. Tak schválně, na ten dnešek jsem zvědavý, uhodnete. No nechte se překvapit. Teď Argema a míříme na jedno. Rádio Blaník. Přímo do Jarošovského pivovaru. Tak příjemný poslech, krásný celý víkend vám přeji.

0: Lásky.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: skupina Činovsky a potkal jsem tě po letech a pojďme si vás hudobně prozkoušet.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, každý víkend a také ve sváteční dny pro vás roztáčíme slavné desky, hezky česky, hrajeme originál a vaším úkolem je uhodnout, kdo pak tu písničku zpívá právě po našem, tedy hezky česky. Tak pojďme na dnešní vydání. Dneska pro vás mám americkou zpěvačku a skladatelku spojenou s diskotékou 70. 80. let minulého století. Bude zpívat Donna Summer. A my si dáme písničku, která se jmenuje She Works Hard for Money. Je to píseň ze stejnojmenného alba z roku 1983. A ptám se, kdo pak ji zpívá, tedy hezky česky. Volejte své tipy na 800 109 109. Teď tedy pro vás Donna Summer a She Works Hard for Money.
1: Slavné desky hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Tady tedy Donna Summer, She Works Hard for the Money na Blaníku.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No a nás zajímá, kdo pak tuhle písničku zpívá hezky česky. Na telefonu Olga z Mělníka. Dobrý den, Olinko.
2: Dobrý den. A tuhle písničku zpívá Helena Vondráčková a jmenuje se To jsou pány.
0: Jste si jistá?
2: No. Když to takhle říkáte, tak

0: To jsem prostě udělala chybu.
1: No a co, když se všichni mýlí a není to Helena Vondráčková? To by se taky mohlo stát, ne?
0: No, to by mohlo, ale to už by nás nebylo tolik.
1: No, bylo by to podezřelé. Každopádně máte tak. Pravdu, Helena Vondráčková, ano, zpívá tuhle písničku hezky česky. No a jmenuje se Náhodný známý, jak už bylo řečeno. Je to písnička z alba Ode mě k tobě z roku 1984. Český text napsal Michal Vukovič. Tak jsme zase o něco chytřejší. A vy mi ještě prozraďte, co plánujete na víkend.
0: Já na víkend budu zpracovávat zeleninu.
1: Z vlastní zahrádky, to jsem se chtěl zeptat, ano. Tak co máte, co pěstujete?
0: Celér, mrkev, petržel.
1: Tak to je hezká práce, že?
0: To jo.
1: Tak ať to jde pěkně od ruky, my vám k tomu budeme pohodově hrát. Mějte se báječně.
0: A děkuju, že jsme si jako mohli popovídat.
1: Já jsem rád, tak jo, tak vás zdravíme samozřejmě a přejeme krásnou sobotu. Naslyšenou.
0: Takže se taky mějte hezky, naschledanou.
1: No teď už tady Helena Vondráčková a Náhodný známý.
2: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Tady tady Petr Muk z písní Neusínej a co nás čeká dnes mezi 11 a 12.
1: Na jedné vlně.
2: Osobnosti, které mají co říct pohledem Báry Divišové.
0: Ano, i dneska se naladíme s Bárou Divišovou na jednu vlnu. A pozor, schválně, jestli poznáte, koho dnes Bára Divišová vyspovídá. Je to režisér, spisovatel a nejvíc vám asi pomůže jeho smích. On se totiž směje takhle. Tak co poznali jste? Já myslím, že určitě. Dnes si budeme povídat s Patrikem Hartlem a určitě to bude sranda. Tak si poslechněte a nalaďte se na jednu vlnu mezi 11. a 12. hodinou. Za chvíli třeba Miráj, vedle tebe usínám a taky skupina Queen.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.
3: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Michal David a Děti ráje. No a Děti ráje, ty jsou jasné. Tenhle muzikál slaví 20 let na scéně. No a další, kdo vyrazí zadarmo, je posluchač Hinek z Domažlic. Hinku, dobrý den, já vás zdravím.
1: Dobrý den, zdravím vás,
0: všechny
1: posluchače.
0: A tleskáme, protože jste třetí na drátě.
1: Děkuji, děkuji.
0: Bylo to těžké se dovolat?
1: No, asi 20krát jsem zmačknul tlačítko opakovat.
0: No vidá, a nakonec to klaplo, ta radost je obrovská, tak to mám radost samozřejmě i já. Jaký koncert jste si vybral, v jakém městě?
1: Plzni, ten mám nejblíž, jelikož jsem z Domažlic, tak ano. Určitě do Plzně.
0: Tak jo, takže posíláme, vy si to v Plzni užijte. Ještě mi taky řekněte, jaká je pro vás sobota, co plánujete na víkend?
1: No, teďko jdeme akorát bráchou zpívat do Krásného dvora, tak když do nás poslouchá, tak může se přijít podívat na koncert, kde budeme zpívat.
0: Aha, tak to konkretizujte ještě, to mě zajímá.
1: Ještě jednou, prosím, teď jsem neslyšel.
0: Tak to můžete ještě konkretizovat, kde budete zpívat?
1: Ano, v Krásném dvoře, zámek, státní zámek Krásný dvůr, tak tam s bratrem, s Patrickem zpíváme dneska koncert.
0: No tak jo, máte nějakou kapelu, jo?
1: No, dneska jdeme čistě jako bratrské duo, bez kapely právě.
0: Jo takhle, no tak jo, no tak vidíte to. Tak přátelé, můžete se přijít podívat tady na našeho posluchače, na výherce, jak mu to hezky zpívá. Tak gratuluju, užijte si dnešní den a samozřejmě i Děti ráje. A naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: No a další výherní písničku tu máme, ta je krásná. Jak snadno uvěří se lhářům. Bude znít naše vysílání. Otázka, kdy, jakmile se tak stane, zavolejte si o výhru na 800 109 109. Na rádiu Blaník. A slíbil jsem taky Jitku Zelenkovou, tu si dáme právě teď. A písnička Když se narodíme je 10:45. Za chvíli i Miroslav Žbírka len s ňou. Tak vám přeji stále pohodové sobotní dopoledne. Jste na těch správných vlnách. Na rádiu Blaník.

0: za námi Backstreet Boys, před námi další společná 60 minutovka a to tu taky budeme mít Báru Divišovou a s tou se naladíme na jednu vlnu. Podrobnosti přinesu za chvíli a teď ukázky písniček, které nás čekají, které si zaspíváme, třeba nápad Hany Zagorové. Taky zaspívá Aneta Langerová. A nebo Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 11.
1: Blaník za volantem.
0: A jak se jezdí, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno na 49. kilometru Psáře. Kolona je od 45. kilometru a zdržení okolo 15 minut. A silný provoz také očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde ve směru na Vyškově kolona od 178. kilometru Ostrovačice až po exit 196. Tam je zdržení přes půl hodiny.
0: Kdyby cokoliv, volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: No a dnes bude nádherný den, čekáme jasno, polojasno, teploty od 20 do 24 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 16.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
4: Blaník. Přeji vám hezké dopoledne. Den uniformovaných sborů v Kroměříži je letos zaměřený na hasiče. Kromě tradičních ukázek jejich dovedností nabízí soutěž Nejtvrdší hasič přežije a velkou přehlídku hasičské techniky. Jedna z největších tuzemských prezentací práce a vybavení armády, policie, hasičů a klubů vojenské historie probíhá dnes na letišti do 5 odpoledne. Akce se uskutečňuje za každého počasí. Vůně čerstvého dřeva, zvuk motorových pil a chuť lahodného piva. To na vás čeká na řezbářském festiválku na Frýdecko-Místeckém zámku. Nechybí řezbářská dílnička, zábavná stezka nejen pro děti ani řezbáři v akci s motorovou pilou, ale i s dlátkem v ruce. Sledujte, jak jim přímo pod rukama vznikají jedinečná díla plná krásy. Pokud vás některé zaujme, můžete si ho koupit. Akce potrvá do 5 odpoledne. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
0: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
1: Plasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Ano, krásné dopoledne přeju, už máme 11 hodin, no a teď se naladíme na jednu vlnu s Bárou Divišovou. Dnes si bude povídat se spisovatelem, režisérem a čerstvým padesátníkem Patrikem Hartlem. Tak za okamžik začínáme.

0: Za námi No Mercy, už máme 8 minut po 11. hodině, dál hezky česky třeba Aneta Langerová, Voda živá už za chvíli, teď předáváme slovo Báře Divišové.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Patrik Hartl je především sympaťák. Já jsem ho tady chtěla popsat jako spisovatele a autora nejprodávanějších románů, českých románů o vztazích. Nicméně sympaťák je prý nejstížnější. Vítejte ještě jednou.
3: Dobrý den.
2: A teď ty tři věci, které jste o něm možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Autor malého pražského erotikonu má za celý život jednu jedinou partnerku, se kterou je 34 let. Andula, Andulka Andula má skutečnou předlohu a nebyla to Andulka. To je tato kniha, o které se taky budeme povídat. A potrpí si na disciplínu a má naplánováno do roku 2032, říkám to správně, ano, co budete dělat?
3: Práci.
2: Nebo co, no, co máte vlastně naplánováno?
3: Práci.
2: Nic co budete psát?
3: Co budu psát nebo co budu režírovat?
2: A to mě překvapuje, že nic jiného neplánuje, to protože když jsem poslouchal nějaké rozhovory s vámi, tak ono to vypadá, že chcete mít všechno pod kontrolou.
3: Vlastně. Chci mít všechno pod kontrolou, plánuju věci, ale teď mě v životě nečeká už nic tak zásadního. Děti už nebudeme mít. Super.
2: Majitel nejosobistějšího smíchu.
3: Čili já vlastně osobního neplánuju nic tak daleko dopředu. Moje žena organizuje veškerý můj volný čas. Já jako neorganizuju svůj volný čas, protože chci, aby byli ostatní spokojení a já jsem měl klid. A to se dosáhne, pokud žijete s manželkou a dcerou, tak to se dosáhne tehdy, když přestanete o čemkoliv rozhodovat. Takže já se dozvím, co budu dělat o víkendu, dovím se i, co budu dělat o dalším víkendu, nebo co bude v létě, nebo co bude v zimě, nebo co budu dělat večer. A tomu se snažím přizpůsobit a jsem šťastný, že za to nenesu zodpovědnost, takže to neplánuju. A plánuju jenom tu práci, které je ale hodně, takže toho volného času je významně méně než té práce a tu práci tu musím plánovat dopředu, protože prostě vlastně mám v hlavě tolik nápadů, že je potřeba je nějak zorganizovat, aby se na ten svět dostali, abych na něm měl prostor. No. Ale jinak já bych vlastně toužil nic neplánovat. Chtěl bych žít bez plánu. Chtěl bych žít tak, že ráno vstanu a řeknu si, co budu dělat. A tak to vůbec nezažívám nikdy.

0: z prvních velkých hitů Anety Langerové v době, kdy vyhrála Superstar, Voda živá. Já doufám, že vás potěšila na Rádiu Blaník. Teď máme krátce po čtvrt na 12, za chvíli třeba Bára Baziková, Veni Nomine, ale ještě předtím jiná Bára, Bára Divišová a její dnešní host.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl.
3: Vy jste v některém z rozhovorů o sobě říkal, že vlastně že je pro vás hrozně důležitá disciplína. Že kdybyste vlastně sám sebe nedisciplinoval, tak že by vlastně to možná vypadalo, že byste byl jeden velký gejzír nějakých vlastně nápadů, nějakých kreativních počinů, které by nebyly zorganizovaný.
4: Já jsem divoký, já jsem pankáč. Hrozně hodnej a laskavej, ale pankáč a energie ve mně je hodně a kdybych nemohl pracovat, tak polezu pozdě. A nebo budu jezdit hrozně rychle autem, nebo prostě budu dělat nějaké dobrodružné věci, které jsou nebezpečné, buď to pro mě, nebo pro okolí. Takže já potřebuji zapřáhnout hlavu, potřebuji dát potravu svému mozku, protože on je zlobivý. A je jako laskavý, ale fakt divoký. Takže já mám hodně energie, hodně pracuju tím pádem a jako čekám, kdy se stane to, že ta energie začne ubývat a začnu se sklidňovat. A to se zatím vůbec neděje. Byl bych radši, kdyby se to už postupně dělo, ale neděje se to. Takže já vlastně potom se někdy cítím utahanej sám sebou. Jo, protože prostě jsem takový bulldog, který pořád jako táhne a tlačí a zmítá nějakými představami. A sám vevnitř jsem vlastně vyrovnaný díky tomu, že pracuji a díky tomu, že tolik energie dávám do příběhu, který nejsou reální. To znamená, nepotřebuji potom sám nic zažívat a to je dobře. Já bych zlobil. Já nevím, co bych dělal, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale cítím, že bych sám se sebou na dovolenou radši nejel.
2: Není dobré nechat bezprizorně.
4: Bohuji, co se tam bude.
2: Do toho roku 2032 máte jistotu, že ta energie bude dostatek na to,
4: co
2: máte
4: naplánováno? Já mám tolik energie, že to není problém. To není problém. Problém je, aby se mi neutavilo tělo a aby můj mozek vydržel ty nápory energie, který má moje duše. Čili já se neutáhám duševně, ale je možný, že prostě dost mě klepne pepka nebo něco takového.
1: Na jedné vlně.

0: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
1: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
4: Protože s náma prodáte.
3: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.

0: Ahoj, tady Bára Basiková a Veni Domine na Blaníku, minutu po půl dvanácté. Za chvíli Marek Ztracený, ta bílá ti sluší a teď pokračujeme v rozhovoru. Stále se ladíme na jednu vlnu s Bárou Divišovou.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl. Jak jsou na tom Češi se čtením Na dobrou noc?
3: Nemám žádné relevantní informace, ale já mám ze své vlastní bubliny mám pocit, že čtou hodně. Já jsem dětem četl odevživa. Můj syn nečte nic. Ale do té doby, než se o tom rozhodoval, tak jsem četl pořád a moje žena. A své dceři čtu pořád a moje dcera teda ta ráda čte. Ta čte pořád sama i ta čte beletry ráda. A mám pocit, že děti rádi vstřebávají příběhy, kterým jim čtou rodiče, protože je to jakási chvíle, kdy jsou spolu. Je to chvíle, kdy je to chvíle zábavy, kde vedle sebe ležíte v posteli, to je hrozně hezký. Já mám rád to, že ležím vedle své dcery v posteli, už celý ten den je za námi a my se můžeme k sobě přitulit a já čtu příběh, který je laskavý a hezký. Tak to je moment harmonie, na který se oba těšíme. Tak proto vlastně jsem začal psát ty dětské knihy, protože oni můžou zprostředkovat opravdu jako jedny z nejintimnějších momentů mezi rodičem a dítětem. Četba je vášnivým zážitkem a měl by dělat jenom ten, kdo má chuť. Já bych jako netlačil na lidi a čtou. Když nechcou, tak to nedělají, to je blbost. Já tomu nerozumím, proč by měli dělat něco, co se jim nechce dělat. Spíš si myslím, že může dětská knížka naučit děti, že v té četbě je nějaká radost a že ji potom můžou hledat v jiných knížkách. Já jsem to tak měl.

0: Za námi Marek Ztracený s písní Ta bílá ti sluší. Blaník je s vámi a taky Bára Divišová s jejím dnešním hostem.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl, spisovatel a především sympaťák.
3: Váš soukromý život se točí okolo jedné ženy po posledních 34 let. To je v dnešní době vzácnost. Je to vzácnost?
4: Nevím. Myslím si, že jako tuším, že nejenom v dnešní době. Myslím si, že to je vzácnost obecně i v historii. Akorát se dřív vlastně ty vztahy byly pevnější, protože lidi neměli možnost alternativy a málo kdy se rozváděli nebo rozcházeli. Ale že člověk jako asi není přirozeně monogamní dlouhodobě tak, aby byl úplně spokojený a úplně šťastný a úplně naplněný. Já jsem velice konzervativní a hrozně nerad měním něco, co mi vyhovuje. A svoji ženu miluju a nikdy mě žádné jiné ženy nezajímaly na té úrovni, že bych skutečně něco podnikl. Já jako mě zajímají ženy a rád se třeba podívám na nějakou ženu nebo rád promluvím s nějakou ženou, to je krásný. Je krásný, když si člověk třeba může svobodně vyměnit sympatie s jiným pohlavím, to je krásný, ale že bych vstoupil do nějakého vztahu, na to jsem příliš uzavřený a příliš vlastně tenduju k tomu, aby měl jednu kotvu.
2: Andulčina Andula, ta vaše poslední kniha, na čem pracujete teď, prozraďte.
4: Já chci říct, že to je vánoční. Já chci říct, protože já miluju Vánoce.
2: Všichni milují Vánoce, je někdo, kdo nemiluje Vánoce.
4: Já miluju Vánoce víc.
2: Nejvíc
4: jo,
2: na světě.
4: Tak,
2: Patrik
4: Hartl,
2: nejen to, že je sympaťák, tak nejvíc miluje Vánoce ze všech.
4: A já mi se podařilo napsat ty příběhy z předvánočního období a to hrozně miluju. Já to hrozně rád peču cukroví, hrozně rád zdobím byt, hrozně rád zabijím kapra. Ano. A ten předvánoční čas, který je naplněný takovým očekáváním něčeho výjimečného, což většinou nepřijde pak, tak ten je krásný a má v sobě jakousi energii, tak strašně silně pozitivní, že jsem teďka strašně rád, že jsem to ze sebe vytlačil. To je všecko, pak už o tom nemusím mluvit.
2: No? Patrik Hartl, díky, že jste byl naším hostem, náš čas se nachýlil.
4: Super.
2: Díky.
4: Děkuju.
2: Budu se těšit třeba někdy příště, až zase něco napíšete, tak nám to přijdete představit.
4: Děkuju, moc rád.
2: To byl sympaťák Patrik Hartl, také mimo to spisovatel. Já díky, že jste se naladili na jednu vlnu a opět se naladíme za 2 týdny. Naschledanou a naslyšenou.
1: Na jedné vlně s Bárou Divišovou.
0: Tak, Báře Divišové, děkujeme za dnešní milé povídání. Celý rozhovor už v poledne uvidíte a uslyšíte na webu radioblanik.cz. No a pro tuto chvíli se s vámi loučí i Vlasta Suk, ode mě ještě Petra Janů a taky třeba Marie Rotrová. V poledne se na vás těší taky skvělý kolega Jirka Frélich, který vám mezi 12. a 13. bude hrát jenom hezky česky. Tak se těšte a pěknou sobotu přeju.

0: Nádherná písnička Marie Rotrová. A řekni, kde ty kytky jsou. Krásnou sobotu, písničku vám poslal Vlasta Suk a už zdraví od mikrofonu Jirka Frélich a čeká nás hodina jenom těch hezkých českých a bude tady třeba Karel Gott.
1: Ringo, George, Paul, John, tak co ještě při nich omlíváš?
0: A taky například Pavel Bobek.
2: Stůj, klidně stůj, drž se zpátky, chlapče můj.
0: Nebo Kabát a Raci v práci. Na Blaníku vám budeme hrát jen a jen hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: A jaké bude počasí dnes odpoledne, to nám prozradí meteorolog Eduard Novotný.
4: Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty budou poměrně vysoké, 20 až 24 stupňů Celsia, na horách bude kolem 16, o něco tepleji na Šumavě. A vítr bude většinou slabý, během dne přechodně zesílí v oblasti Českomoravské vrchoviny a Jižní Moravy.
0: Zítřek bude skoro jako přes kopírák, taky většinou skoro jasný, jenom místy se může zítra objevit slabý déšť a teploměr ukáže o stupínek méně.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
6: Přeji vám hezké poledne. Na výstavě Floria podzim v Kroměříži uvidíte dnes a zítra i přes 500 let starou bonsai. Jsou tu ale i další kousky, například z Číny, Japonska, Koreje i Evropy. Součástí programu je stylizovaná japonská zahrada, možnost vyzkoušet si tradiční kimono a seznámit se s japonskou nebo čínskou čajovou kulturou prostřednictvím čajových rituálů. Nechybí ani odborný program zaměřený na zahradničení, péči o rostliny a řez ovocných stromů. Cyklistická sezóna na Uhersko-Hradišťsku symbolicky končí mezi Vinohrady. Zájemci si vybírají ze 4 tras, další 2 jsou pro pěší. Po návratu do Uherského Hradiště bude od 14 do 17 hodin na náměstí připravený doprovodný program s hudbou, občerstvením, degustací vín i tradiční tombolou. Obdobná výjížďka mezi Vinohrady cyklistickou sezónu na Uhersko-Hradišťsku zahájí opět na jaře. To byly víkendové typy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: A za minutu už je pravé poledne, pokud se chystáte k obědu, tak vám přeji dobrou chuť. No a tady jsou i hezké české písničky. Aleš Brychta na úvod, pak Karel Gott a pak taky Tomáš Klus. Tak si vychutnejte hodinu, kdy vám Blaník hraje jen a jen hezky česky.
5: Hezky česky na Blaníku.

0: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, je přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

čekám pod schodama, vezmi si věci a pojď, neřeš furt co máma, vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj.

0: Tomáš Klus a jeho krásná písnička Chci si tě vzít. Teď už ale náš kolega Mirek Táborský. Tento týden jsme proudili na různá místa probuzených krásných kostelů. No a my jsme se vypravili třeba do Staré Vody a tam se můžeme podívat i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Jak jsem minule slíbil, vracím se dnes na okraj vojenského újezdu Libavá, kde můžete navštívit někdejší významné poutní místo Stará Voda. Kdysi sem putovali věřící nejen z okolních krajů, ale i z odlehlejších částí Habsburské monarchie. Rostoucí význam Staré Vody nakonec vedl ke stavbě reprezentativního chrámu. Na místě starších sakrálních staveb proto vyrostl barokní kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny. Poslední velká pouť zde proběhla už se svolením armády v roce 1950. Tehdy byla ještě vystavena i soška svaté Anny Starovodské, jejíž osud zůstává od té doby neznámý. A taky v roce 2013 musela nahradit soška nová. V 50. letech byl úděl obce Stará Voda zpečetěn. Stala se součástí nově vzniklého vojenského prostoru Libavá a její obyvatelé museli odejít. Zatímco samotná vesnice postupně mizela, kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny zůstal stát jako osamělá vzpomínka na někdejší slávu. Následující desetiletí ovšem znamenala pro kostel těžkou zkoušku. V letech 1949 až 68 využívala prostor Československá lidová armáda a po srpnových událostech v roce 1968 vojenský prostor Libavá, včetně Staré Vody, obsadila sovětská armáda, která zde setrvala až do roku 1990. Již od počátku 70. let se sice ozývali jednotlivci, kteří upozorňovali na zhoršující se stav památky a snažili se zabránit jejímu dalšímu chátrání, tehdejší poměry však rozsáhlejší obnově nepřáli. Naděje přišla až po listopadu 1989, respektive po odchodu vojáků. Do Staré Vody se začali vracet církevní představitelé, bývalí rodáci a skauti. Dostala se do hledáčku památkářů a dnes se tu scházejí především členové spolku Poutní místo Stará Voda u Libavé. Díky jejich úsilí se začal psát příběh, který můžeme bez nadsázky označit za jeden z nejpozoruhodnějších příkladů záchrany sakrální památky v naší republice. No a mě to nedá, takže se příště do Staré Vody ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a hrajeme si dál hezky česky. No a co se týká putování do Staré Vody, tak pokračování povídání Mirka Táborského dnes po 18. hodině. Teď ale dál hezky česky. Vladimír Mišík, za chvíli Ilona Čáková, nebo taky Pavel Bobek.

0: Pavel Bobek a písnička Drž se zpátky, chlapče můj. Máme před sebou krásné sobotní odpoledne a myslím si, že ty teploty ty přímo lákají na výlet. A navíc sluníčko venku, třeba houbaři, ti už si přivstali. No a nejtepleji teď je prakticky na celé Moravě. Na jižní Moravě třeba Bojanovice hlásí už 22,5 stupně Celsia, ale také severní Morava okolo Třince 21 stupňů Celsia, ale takový pás od Liberce přes Hradecký kraj, Královéhradecký kraj samozřejmě, až na Pardubice a Vysočinu. Tady je taky poměrně teplo, 20 stupňů třeba v Rovensku pod Troskami. Tak si užijte toto počasí, které nám totiž v úterý zkazí další předpověď meteorologů, protože od úterka dál už má být deštivo a babímu letu má být konec. Tak já doufám, že nejste v práci a kdyby náhodou ano, tak i na vás myslíme a tady je písnička. Ta písnička se jmenuje Hraci v práci, tak doufám, že nejste při sobotě v práci a pokud ano, tak vám zahrajeme, protože na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
4: Protože s náma prodáte.
3: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Michal David a písnička Jak snadno uvěří se lhářům. Je to tak, máme pro vás vstupenky na Děti ráje, ale důležité je být třetí na lince ve správný okamžik. Michal David začal hrát, zvedl jsem telefon.
1: Ten první, Lubor.
0: Lubor, Lubore, jste první správně, vy jste to zkoušel ještě před písničkou, že?
1: Jo, jo.
0: Trošičku, tak jo, tak držím palce, zkoušíte.
1: Jasně.
0: Zkoušíte, kdo pak je druhý Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je to Helena.
0: Helenko, jste druhá volající. Těsně vedle. Zkoušíte, držím palce.
2: Děkuju, nashle.
0: V naší hře totiž vyhrává ten třetí na lince 800 109 109 a já si myslím, že ten třetí bude mít velkou radost. Tak uvidíme. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den a potlesk. Potlesk, Milane, kam? Třemošnice, zdravíme Třemošnici, jak tam máte krásně, že?
1: Nádherně.
0: Nádherně, jako všude máme nádherný víkend. A vy k tomu máte dvě stupenky na muzikál Děti ráje, tak doufám, že si užijete všechny ty krásné písničky. Legendární hudební show slaví 20 let na scéně a vy to můžete oslavit spolu s někým, koho vezmete sebou.
1: Super, děkuju.
0: Jo, tak se mějte moc krásně, já vám ještě jednou velmi gratuluji. Užívejte si víkend, chystáte se na houby nebo něco konkrétního?
1: Byl jsem týdnu a plnej koš.
0: Plnej koš, co roste?
1: Plnej koš, panský a babky.
0: Výborně, díky, mějte se krásně.
1: Taky, díky, taky,
0: naste. Víkend s další vstupenky pro vás máme a tou výherní písničkou bude písnička... Decibely lásky, telefon 800 109 109, jakmile písnička zazní v našem vysílání, je důležité být třetí na naší lince 800 109 109.
3: Letos už po desáté a po druhé v novém školním roce čeká nás další první pondělí v měsíci a první pondělí je na Blaníku ryze české. Celý den bez učebnic, slovníků a tlumočníků a oběd pro vás máme také kytarové ráno. Tentokrát nám živě zahraje skupina Divokej Bill. Už v pondělí 5. října. České pondělí a kytarové ráno na Blaníku. Na Blaníku.
4: Pohodové české rádio.
0: Za minutu 3:15 a tady je písnička z filmu S tebou mě baví svět. Helena Vondráčková a Sladké mámení na Blaníku.

byl Václav Neckář a písnička Je ráno, ano, je odpoledne, ano, to je správně. No a naše kolegyně, která bude mít zprávy, Renata Anna Pechová, se na vás těší, ale zprávy budou až po 14. hodině. My pro vás chystáme teď dopravní informace z trasy Liberec-Turnov a taky vás připravíme na to, co nás čeká po 13. hodině. Krásná písnička skupiny Olympic.

0: padá.
1: Taky premiér a písnička Hrobař. Opět a Radeček Hory.
2: Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah, je to malá story.
1: Tak sorry, že máme rádi české písničky. Ano, na Blaníku dál hezky česky.
3: Blaník za volantem.
1: Tady jsou dopravní informace od našeho posluchače, který sjel trasu Liberec-Turnov.
4: Trasa Liberec-Turnov, následně Praha. Za Hodkovicemi nad Mohelkou ve stoupání nehoda, dálnice ucpaná, auta stojí, přijíždějte v Hodkovicích a volte objízdnou trasu.
1: Přejeme šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
1: No a dnešní den, ten je jako z pohádky, úplně krásný malovaný sluníčko na obloze, skoro žádné mraky a teploměr, který odpoledne vystoupá až na 24 stupňů Celsia. I na Šumavě má být teplo okolo 19. V noci počítejte s tím, že se ochladí docela výrazně na 9 až 2 stupně. No a zítřek skoro podobný tomu dnešnímu dni, jenom místy opravdu ojediněle slabý déšť a teploměr o stupínek nižší do 23.
5: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.

0: Přeji vám hezké odpoledne. Dnes se konají regionální oslavy svátku železnice v Bohumíně. Můžete se svést parními vlaky, batériovým vlakem nebo motorovými vlaky po důlních vlečkách, prohlédnout si výstavu železničních vozidel v bohumínském depu a s dětmi si užít pestrý doprovodný program, ve kterém bude dětská show nebo vystoupí také vokální skupina Sluníčko. Olomoucké vinné slavnosti pokračují druhým dnem v centru historického města. Dolní náměstí se proměnilo v živé vinařské forum, kde se už po 16. setkávají vinaři, milovníci vína, hudby a městské kultury. Zavítat dnes můžete do Zoo Zlín po setmění a užít si její neopakovatelné kouzlo za svitu lampionů. Zároveň můžete vyrazit na večerní prohlídku na zámek Lešná, kde na vás budou čekat průvodci v historických kostýmech. První skupina vyrazí z nádvoří zámku v 18.30 a další budou následovat v pravidelných intervalech. To byly víkendové tipy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
3: CZ.
8: Dobrý den, jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
9: Jirka Frélich
10: na rádiu Blaník.
11: I po 13. hodině přejeme krásný poslech Blaníku. Před námi je premiéra a písnička Hrobař a taky skupina Olympic. Nech to být. Užívejte si dnešní odpoledne, které je opravdu krásné, plné sluníčka. Babí léto má brzy skončit. O to víc si myslím, že nás čeká krásný víkend. A když k tomu připojíte i rádio Blaník, budeme o to víc rádi. Děkujeme.

skupina Premiér na rádiu Blaník. Hrajeme si dál hezky česky, za minutu už bude čtvrt na dvě. Dnes je 3. října, my jsme si v týdnu právě 1. října připomněli 7 let od okamžiku, kdy odešel do hudebního nebe Karel Gott. A kdybyste měli volnou chvíli odpoledne, třeba u kávy a pustili jste si Facebook a našli jste si rádio Blaník, tak tam uvidíte i fotky Karla Gotta. My tam dali několik fotek od dětství Karla Gotta až po dospívání a třeba je tam i fotka ze svatby, fotka Karla Gotta, co by zpěváka, sportovce, diskotanečníka, no rozhodně je na co se podívat. Tak se mrkněte i na Facebook radioblaník.cz. A teď si zatančíme. Tady je slovenská skupina Elán a tanečnice z Lučnice.

0: Janek Ledecký a písnička Na ptáky jsme krátký, a kdyby náhodou zazněl Michal David a Decibely Láska. Kdyby náhodou, tak volejte 800 109 109, my pro vás máme celý tento víkend písničky Michala Davida a hrajeme o vstupenky na muzikál Děti ráje. Ten muzikál už je na scéně 20 let a slaví. A slaví tak, že vyráží na velké halové turné. Děti ráje uvidíte v Plzni, Českých Budějovicích, v Ostravě, Pardubicích, Liberci a na dalších místech. A my pro vás máme vstupenky. Tak Decibely Lásky a telefon 800 109 109, to je správně cesta ke vstupenkám. Kdo bude ve správný okamžik třetí na naší lince, tak vyhrává.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Už od pondělí u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
0: Za okamžik na Blaníku třeba Jitka Zelenková nebo skupina Opět a Radeček.
4: Tak sorry, že mám rád.
0: A písnička Hory. Mimochodem, na horách je taky dnes krásně teplo. Na Šumavě dokonce 19 stupňů Celzia. No a za chvíli právě skupina Opět a Radeček. A zaspíváme si tady u nás na Blaníku Hory. Hrajeme si hezky česky.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
6: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
7: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
8: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
9: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
10: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
11: Protože s náma prodáte.
10: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
12: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.

0: Pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná?

0: Skupina Opět a Radeček a písnička Hory, tady nám bliká telefon o 106 a to proto, že voláte asi na písničku Michala Davida, ale skupina Opět a Radeček a Michal David, to je prostě něco úplně jiného. Jak jsem říkal, tou další vítěznou písničkou jsou Decibely lásky. Kdybyste slyšeli v našem vysílání třetí na lince 800 109 109, kdo se dovolá, tak získává vstupenky na Děti ráje. Halový muzikál, tentokrát halový muzikál Děti ráje, zve na celou řadu míst po celé republice, České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Liberec a tak dále. Hraje tam taky Natálka Grosová, Vojta Drahokoupil. Nedávno byli na Blaníku a povídal si s nimi kolega Pepa Černý.
1: Teď vlastně jsem byl osloven, abych si zahrál i jedničku v rámci toho halového turné. Já jsem na to kejvnul a tak nějak jsem se pak do toho zabředl víc a zjistil jsem, že tam toho je hodně, že ta moje role toho má hodně, ale zároveň to beru jako takovou výzvu, že vlastně skoro bez jakýkoliv zkoušky, nebo máme asi dvě, tři...
2: Máme asi dvě zkoušky na ten takový, no. Muzikál.
1: Takže vlastně my se teď s Natálkou scházíme ve volném času a trénujeme si to jako spolu a snažíme to udělat tak, aby to bylo fajn. Ale myslím si, že už po těch letech vlastně, co to Sagi dělá, Natálka i já, takže z toho nemůže být úplnej průšvih. Takže vás vlastně všechny tímhle krásným zakončením zvu. Těma emocema, který na vás čekají, přátelé, já si myslím, že strhneme každé to město.
2: Je to fakt neskutečný. Já jsem se vždycky divila, co se to děje vždycky na tom konci. Všichni tancujou, všichni zpívají s váma, je to fakt jako obří energie a musíte to zažít naživo.
0: Natálka Grosová, Vojta Drahokoupil. No a muzikál Děti ráje, vstupenky jsou stále ve hře.
3: Víkend s dětmi ráje na Rádiu Blaník.
0: Tři čtvrtě na dvě, právě teď a na Blaníku velká legenda, písnička Let It Be a Beatles a za chvíli taky Nedvědi. Pěkný poslech a hezkou sobotu.

0: taky Valdemar Matuška a nádherná písnička Slavíci z Madridu. Doufám, že si užijete společně s námi na Blaníku i takovou písničku od Valdemara Matušky. A taky Reddy Kirken 1 plus 1. Někde si najdu malej bed a tam si budu jen tak žít a snít. A když si dáte 1 plus 1 dohromady, tak zjistíte, že Blaník vám dál hraje hezky česky. Rádio
1: Blaník. Blaník za volantem.
0: Pokud míříte z Prahy do Brna po dálnici D1, pozor před Brnem na kolonu, která vás zastaví klidně i na hodinu, jak říká Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Silný provoz přibrzdí řidiče při příjezdu do Brna po dálnici D1. Řidiči nákladních vozidel stojí v koloně od 162. kilometru až po exit 196 a zdržení je okolo hodiny. Řidiči osobních vozidel popojíždějí v koloně od 182. kilometru Kývalka až po exit 196. Ti se zdrží okolo 30 minut.
0: Pokud někam jedete, tak vám přejeme hlavně pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nejtepleji aktuálně máme na Moravě. 25 stupňů hlásí Uherský Brod, ale také sever Moravy. Kousek od Českého Těšína je taky 25 stupňů. Tak vám přejeme, abyste si užili krásný letní víkend. Co zítra, to už říká meteorolog Eduard Novotný.
3: Neděle už hlavně v Čechách nebude tolik slunečná, očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě Čech už během rána, v Čechách během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer bude od západu oblačno až zataženo. A právě na severozápadě se mohou ojediněle vytvořit přehánky. Teploty budou zhruba o stupeň nižší než dnes. Na horách bude kolem 15 stupňů a vítr bude stále slabý.
0: Babí léto si můžeme užívat až do poloviny příštího týdne, pak se to změní a přijde ochlazení.
1: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
12: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
13: Tak abyste ho nepromeškali.
12: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
13: Garanci kvality i výhodného financování.
12: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
16: Bourá se hlavně kvůli nepozornosti. Týraných dětí jsou tisíce. V Olomouci vzniká obří akvárko. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nedodržení vzdálenosti, povolené rychlosti, nepozornost, nezvládnuté řízení. To jsou nejčastější příčiny dopravních nehod tohoto týdne. Od pondělí do pátku jich policisté řešili 1387 a 12 lidí při nich zemřelo. Od rána jsou další nehody, další zranění a do této doby už dva mrtví. Buďte na svých cestách opatrní. Jihočeský kraj vybuduje třetí zařízení pro okamžitou pomoc. Poslouží dětem, které soudy odebraly rodinám kvůli týrání. Vznikne v Jindřichově Hradci a kraj dá městu na stavbu 6 milionů. Na jihu Čech jsou už stejné objekty ve Volyni a ve Strakonicích. Úřady v Česku odebraly loni z rodin přes 3600 týraných dětí. Zavítejte na Bramborovou sobotu na veselém kopci Českomoravské vrchoviny. Co je cílem této akce, prozradí Ilona Vojancová z Muzea v přírodě Vysočina.
17: Cílem je připomenout tradici pěstování brambor na Vysočině, protože z minulosti Českomoravská vrchovina byla bramborovým rájem. Návštěvníci se dozvědí o tradici pěstování, o šlechtění a uchovávání různých odrůd brambor.
16: Nechybí doprovodný program pro děti a ochutnat můžete dobroty našich předků, připravené podle tradičních receptů, jako jsou bramboráky, šišky s mákem, lepenici, patro a další. Posuneme se víc na východ. V Olomoucké zoo vzniká největší hlubinné akvárium v republice. Nádrž bude vysoká skoro 9,5 metru a vejde se do ní 350 tisíc litrů. Ve vodě se budou prohánět žraloci, rejnoci a další ryby. Podmořský svět se v centru Loděnka otevře do 2 let. Tolik zprávy, teď vracím slovo Jirkovi.
0: Já vám přeji krásnou sobotu, v tom akvárku bych neplaval. Pokud máte takové plány, tak si je rozmyslete, ale užívejte si sobotu s námi.
18: Jirka Frélich
19: na rádiu Blaník.
0: A kde si užívá sobotní odpoledne náš blanický krajánek Martin Císař, to zjistíme za chvíli, protože se přihlásí do našeho vysílání a my si zatím jdeme hrát dál hezky česky. Tady je Lucka Vondráčková a písnička Láska umí víc.

0: Začátku této kapely Michal Hruza a písnička 1 plus 1. A teď už náš blanický krajánek.
1: Jedeme za vám. Krajánek Rádia Blaník.
0: Martin Císař ve spojení s námi. Martine, ahoj.
2: Krásnou sobotu, hezké odpoledne tobě, Jirko, a všem našim posluchačům.
0: Tak jaká je tvoje dnešní první zastávka?
2: Na tvoji otázku jasná odpověď. Odstartoval jsem to dnes v pražské botanické zahradě a mám tady její mluvčí Míšu Bičíkovou, a jelikož se roky známe, tak ji rovnou tykám. Míšo, přeji krásné odpoledne, vítej v našem vysílání.
3: Martine, zdravím, tebe i posluchače.
2: Co nového teď na podzim tady můžeme vidět a na co by si nalákala naše posluchače?
3: My máme krásné záhony podzimních trvalek, různých chryzantem, aster a dalších, ale samozřejmě tím nejlákavějším jsou vždycky dřeviny, listnaté stromy, které se zbarvují do různých barev, žluté, oranžové, červené, temně červené, a prostě celá botanická zahrada září barvami. No a kromě toho, že je podzim a máme tady krásné barvy, tak na podzim máme vždycky i oblíbené výstavy. A my chystáme výstavu dýní a dýňových aranžmá u nás v botanické zahradě a tentokrát se přeneseme do pradávného světa, tedy až do pravěku.
2: Kdy to všechno vypukne?
3: Tak výstava dýní u nás v botanické zahradě se koná po celý říjen, téměř po celý říjen. Začíná 9. října v pátek a koná se až do 1. listopadu. A k výstavě dýní, kromě toho, že tu jsou krásná místa, krásná dýňová aranžmá, tematicky doplněná, my můžeme vidět třeba i pterodaktyla za námi nebo různé dinosaury, mamuty tu návštěvníci potkají. Taky také čekají krásné zábavné víkendy, nebo řekněme prodloužené víkendy, protože tentokrát to bude vždy už od čtvrtka až do neděle, plné různých workshopů, dílen a zábavy pro celou rodinu.
2: Tolik tedy pozvánka na tento měsíc, na říjen. Ovšem listopad, prosinec, to je asi v botanické zahradě mrtvo. Nebo se snad pletu?
3: Posledních pár let už to tak opravdu není. Samozřejmě příroda se pomalu ukládá ke spánku, ale i v zimě je tady spousta krásných věcí k vidění. Ono třeba jenom rostliny pokryté jinovatkou, sněhem, ledem jsou také velmi krásné. Ale my každoročně pro návštěvníky máme připravenou výstavu. Je to umělecká výstava, jmenuje se Křišťálová zahrada a je to vlastně, představujeme sklo a další umění v kontaktu s přírodou. Tato výstava začíná 27. listopadu a návštěvníci, je to velmi oblíbené, už minulé dva ročníky se staly velmi oblíbenými a byly velmi krásné, a já mohu přislíbit, že tenhle ročník bude ještě lepší a ještě hezčí.
2: Tolik tady mluvčí botanické zahrady v Praze Troji, Míša Bičíková. Míšo, děkuju za tvůj čas, měj se krásně, hezké odpoledne.
3: Hezký víkend, hezké odpoledne a budeme se těšit na viděnou u nás v botanické zahradě.
2: Tolik tady aktuálně první místo blanického krajánka a tím druhým bude Kostelec nad Černými lesy a zdejší pivovar. Já vám přeji hezké odpoledne a Jiříku, tobě vracím slovo do studia.
0: A já děkuji a budeme se těšit i po 17. hodině.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: Tímto zdravíme Kostelec nad Černými lesy, kam se právě teď chystá náš blanický krajánek, a teď už Mekyš Birka. A krásná romantika, písnička prvá, za chvíli i Dan Landa na Blaníku. Užívejte sobotu s námi a venku je krásné počasí. Tak pokud se chystáte na výlet, děláte dobře. Když do toho zapojíte i Rádio Blaník, budeme velmi rádi.

0: Daniel Landa, písnička Tajemství. Krásné SMSky nám chodí třeba o tom, že máte nádherné počasí, že vás to potěšilo. Tady pozdrav dorazil taky z Jablonce, 23 stupňů, obloha úplně bez mráčku, tak zdravíme do Jablonce a musím říci, že za hodinu se vás zeptám, co vás potěšilo. A věřím, že to určitě bude o počasí, o houbách a tak dále. No ale pro vás budu mít taky písničku Valdemara Matušky, nádhernou, Slavíci z Madridu. A tak věřím, že i ta vás potěší, protože na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
5: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Ano, to je ta písnička, na kterou jste jistě čekali. Telefon 800 109 109 se i hned rozblikal.
1: Na rádiu Blaník.
0: Vstupenky na muzikál Děti ráje ve hře. Kdo pak byl první hned s prvními tóny této písničky? Rádio Blaník.
2: Dobrý den.
0: První. Držím palce. Kdo je druhý? Rádio Blaník.
2: Dobrý den,
0: vy jste druhá.
2: Druhá,
0: kousek.
2: Tak jo.
0: Kousek.
2: Děkuju.
0: Tak a důležité je být třetí na lince. 800 109 109. Já už to tady vidím. To číslo končí 2, 3, 5. Pak tady vidím 1, 7, 4 na konci, 8, 9, 3 a tak dále. Ale 2, 3, 5 je třetí. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Mirka Strašice.
0: Mirko, potlesk. Potlesk je váš.
2: Já mám radu.
0: No vidíte, jakou budete mít. Teprve no vyhrála, vy tomu nevěříte.
2: Ne.
0: Ještě ne.
2: Ne.
0: Tak za chviličku tomu budete věřit, protože dvě vstupenky už máte a můžete si někoho vzít sebou na muzikál Děti ráje, můžete si užít tento skvělý muzikál úplně zadarmo, protože vy jste vyhrála na Blaníku.
2: Bomba!
0: Poprvé?
2: Jo.
0: Úplně poprvé. Tak Mirko,
3: úplně poprvé.
0: To je paráda. Tak potom dejte vědět, jak se vám líbil tento muzikál, třeba s Vojtou Drahokoupilem, Natálkou Grosovou. Je to krásný muzikál, jsou tam nádherné písničky.
3: To je moje mládí, písničky. No, ty písničky. To je moje mládí.
0: Tak to padlo do správných rukou. Vstupenky jsou vaše, jak trávíte sobotu, kromě toho, že chytáte na Blaníku ty správné písničky?
3: Teď jsem domila dvě okna, dokud je sluníčko. No a za chvilku půjdu s pejskem na procházku.
0: Hezky. Jakého máte pejska?
3: Kicu. Takový mazlík malej.
0: Dobrá. Tak já vás ještě jednou moc zdravím. Zůstaňte na telefonu, ať si napíšeme adresu a užijte si pak muzikál.
3: Jasně. Super, děkuju strašně moc. Mějte se.
0: Mirko, zatím se mějte krásně a před námi je taky v následujících několika desítkách minut další výherní písnička. Neřeknu kdy přesně, ale zazní tato. Ať už pijete cokoliv, kávu, nebo třeba vodu, nebo kolu, nebo limonádu, tak každopádně tuto písničku, když odchytíte a budete třetí na lince, stejně jako Mirka, tak budete mít dvě vstupenky na muzikál Děti ráje.
1: Víkend s Dětmi ráje na rádiu Blaník.
0: A teď už ten slibovaný Valdemar Matuška, Slavíci z Madridu na Blaníku a těšte se taky na písničku Léto 95 od Marka Ztraceného nebo skupinu Kex. Hrajeme si na Blaníku hezky česky.

do klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si svý.

0: Jedno léto 95 na podzim 2026. No a před námi po 15. hodině taky Marie Rotrová. Xindl X.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: Nebo skupina Olympic. Dáme vám víc českých písniček. Ano, na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky. Radio
2: Blaník. Blaník za volantem.
0: Petra z ředitelství silnic a dálnic nás varuje před kolonou na dálnici D1.
3: Silný provoz přibrzdí řidiče při příjezdu do Brna po dálnici D1. Řidiči nákladních vozidel stojí v koloně od 162. kilometru až po exit 196 a zdržení je okolo hodiny. Řidiči osobních vozidel popojíždějí v koloně od 182. kilometru Kývalka až po exit 196. Ti se zdrží okolo 30 minut.
0: Přejeme šťastnou cestu a pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Užíváme si krásnou sobotu, nádherné babí léto a co se aktuálního počasí týká, na mnoha místech je 25 stupňů a to jak na severu Moravy, třeba obec Ludgeřovice, nedaleko Bohumína hlásí 25,5 stupně Celzia, ale taky na Zlínsku, Uherský Ostroh 25 stupňů, na jižní Moravě 25 stupňů, v několika obcích kolem Brna. Tak si užívejte dál tento den, zítřek bude podobný, ale o stupínek chladnější, sem tam už se může objevit nějaká slabá přehánka, v noci se ale ochladí na 9 až 2 stupně Celsia.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: S mým hlasem mi pomohla AI.
12: Puf, puf, mňau.
11: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
13: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
14: Baví léto s námi ještě zůstane. Tuningový sraz probíhá v klidu. Armáda zmasakrovala po válce tisíce civilistů. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Slunečno a nadprůměrné teplo si užijeme do středy, pak babí léto podle meteorologů nejspíš skončí. Začne se ochlazovat a na většině území i zaprší. Už dnešní ráno bylo chladné, nejmíň naměřili na Kvildě minus 4 stupně Celsia. A jak už říkal před chvílí Jirka, na některých místech je teď i 25. To za týden bude o 12-15 míň. Ilegální tuningový sraz v Praze pohlídali 400 policistů, zaznamenali 180 přestupků a rozdali pokuty za 270 tisíc. Jednoho řidiče i zadrželi. Další prohřešky pak byly v okolí metropole, jen ve středních Čechách přes 80. Akce se ale obešla bez vážných incidentů. Účastníci se dnes přesouvají do Brna.
10: Volby 2026.
14: K volebním urnám příští týden v pátek a v sobotu přivedou lidi různé důvody, stejně jako je různé důvody odradí. Co bývá motivátorem využívat své právo volit, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
15: Motivátorem bezesporu jsou opravdu ta místní témata a jejich velká konkrétnost a případně zkušenost s tím lídrem, který je na vízí. Naopak část voličů zase má tendenci zůstat doma, protože občas přijde, že vlastně ta konkrétnost, ta věcnost není pro ně chytlavá, že tam chybí takové ty velké střety.
14: Velká témata a střety jsou vidět zejména ve sněmovních, případně prezidentských volbách. Výstavba bytů v Postoloprtech na Lounsku stojí. V areálu bývalých kasáren byly při bagrování odhaleny lidské kostry a místo obsadili archeologové. Zjišťují, jestli nejde o pozůstatky tisíců internovaných civilních obyvatel německé národnosti z Postoloprt, které vojáci československé armády 4. června 1945 postříleli a v masových hrobech pohřbili. Tolik zprávy, teď vracím slovo Jirkovi.
2: Jirka Frélich
10: na rádiu Blaník.
0: Krásnou sobotu s 15. hodinou vám přejeme hezké odpoledne a zeptáme se, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. Klidně pište SMSky na 603 118 118 a já věřím, že potěšíme všechny pány, kteří se jmenují Bohumil, protože právě Bohumil má dneska svátek. Já když slyším Bohumil, tak se mi vybaví jeden hezký český film.
16: Bohušu, neblbni!
0: Tušíte, jaký film? No jasně, Dědictví. No a úžasná role pro... Víte koho? No, určitě víte. Bolka Polívku. No, tak ale má svůj den. Všem Bohumilům právě teď na úvod 15. hodiny.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Ta písnička How Do You Do, mně je úplně jasné, na co teďka čekáte. Čekáte na tuto písničku? Tak ta přijde za chvíli. Výherní písničku si ještě chvíli nechám tady ležet a pustím ji ve správný čas a vy, když se dovoláte jako třetí na telefon 800 109 109, tak získáte lístky na halové turné muzikálu Děti ráje, který slaví 20 let na prknech, která znamenají svět. A jak to před těmi 20 lety celé vzniklo, to nám prozradí sám autor muzikálu Sagvan Tofi.
1: Když za mnou přišel s muzikálem, mě vždycky bavil dělat filmy a taky jako točil jsem videoklipy a zpíval jsem, mě to jako bavilo. Ale taky jsem psal nějaký články a scénáře, takže vlastně jsem ten scénář napsal tak, aby to bavilo mě. On to nikdo nechtěl dělat, vlastně ten muzikál vlastně neměl vzniknout, protože všichni říkali, to vydrží tak 3 měsíce a nakonec to máme, vlastně slavíme skoro 20 let, protože ty narozeniny budou později, nebo začínají ty oslavy a máme turné 20 let a jedeme prostě 8 sportovních hal, jedeme za lidma, jedeme s tím muzikálem, z kterého se stala legenda, o kterému nikdo nevěřil, a já jsem vlastně Věříkovi vidění, že se to povedlo, i když jsem vlastně muzikály neměl rád, tak tenhle vlastně mám rád, je to moje dítě, jsem pyšnej, že jsem nesklamal autory, a hlavně jsem pyšnej na to, že na nás chodí furt lidi znova a znova a znova, pecka.
0: No, tolik Sagvan Tofi, a pokud s námi hrajete o vstupenky právě na tento muzikál, tak vám moc držím palce.
2: Víkend s dětmi ráje na Rádiu Blaník.
0: Ono to přijde, kdy vám zahrajeme tu správnou písničku od Michala Davida. Teď ale Hana Zagorová, abyste si užili další hezkou českou a za chvíli taky Mandraže. Mějte krásnou sobotu s Blaníkem.

0: jsou Mandraže a písnička Hledá se žena. A teď se hledá každý, kdo měl krásný týden. Napište SMSku na 603 118 118. Napište nám, co vás tento týden potěšilo. My se za chvíli dostaneme na ty vaše krásné zprávy. Už některé dorazily. Zdravíme třeba právě do Jablonce. No a co se týká tady dalších českých písniček, tak mám pro vás Činasky anebo Olympiky. Protože na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.

0: Obyčejný štěstí je nebejt sám. Zpívají Činasky a myslím si, že je na tom hodně pravdy. Tady je jedna SMSka, která mě teda vyděsila, tak já ji přečtu. Všichni pozor na řidiče, směr na Strakonice, Lipce, jede auto v protisměru, ať si všichni dávají pozor. Směr na Strakonice. Tady mi chybí, jaká je to silnice, ale prosím pěkně, opatrně. Pokud míříte na Strakonice, ať už odkudkoliv. Otázka zněla, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, tak tady je jedna krásná SMSka. Dneska mě potěšilo, že jsem vyloupala přes 3 kila ořechů a potom udělám řezy s oříškami a potom procházka a zaběhat si. Pak je tady SMSka, tento týden udělalo radost krásné odpolední počasí, bylo příjemně teplo a dalo se chodit jen v tričku, takové krásné dny na začátku podzimu. Vždycky potěší, píše posluchač Pepa z Dobronína. Pepo, zdravíme moc. Jiřina ta nám napsala, že zdraví všechny Blaníky, potěšilo jí včerejší posezení u hospůdky Pavlačka v Týně nad Vltavou a to bylo se skvělou partou a výborným pivečkem. Jiřino, díky. Pavel z Damníkova, ten napsal, že ho potěšilo krásné počasí, při kterém nazbíral dnes ráno 2 košíky plné krásných hub. Pavle, děkujeme. Pak písněte v SMS-ce, kde jo? Eliška ze Šumavy. Super víkend, vyhrála jsem krásné závody v běhu. Eliško, super, taky rád běhám. Moje ségra, píše Eliška, taky vyhrála a brácha a mamka letěli jako čerti. Eliško, zdraví moc, sportovní rodinu na Šumavu. Ze Svitav napsala Zdenka, že krásné odpoledne přeje všem a moc se těší na slunečné počasí i v dalších dnech. 800 109 109, telefon sem k nám do studia, tak já dám šanci někomu z vás dovolat se a říci mi to rovnou. Co vás třeba dnes zrovna potěšilo, co vám udělalo radost? Zavolejte, já zatím vytáhnu ještě SMSku. Mirka, ta nám píše, že jí potěšily hned 3 věci. A to syn Pepa, je to ten správný syn, jak má být a mohu se na něj spolehnout, píše, je to zlatíčko. Pak potěšilo krásné počasí a slunečné dny s rádiem Blaník a co jí nejvíc ale zlobí, to jsou kolegové v práci. Kolega, jsou tam 3, si vzal 6 dnů volna a teď má 24 hodinové směny po sobě. Mirko, držím palce, ať to uteče v práci. No telefon, ten se rozblikal. Tak tady vidím třeba toto číslo, rádio Blaník. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Zdravím, Karel.
0: Karle, kam vás zdravíme?
1: Momentálně v Chomutově už.
0: Už v Chomutově, ale byl jste na cestách asi.
1: Byl jsem v Lounech za dcerou.
0: Jasně. Tak co vás potěšilo, co vám udělalo radost?
1: No, nejvíc dneska jsem celý den strávil s dcerou, právě mladší, po 14 dnech, co jsem jí neviděl, takže aha, paráda, počasí vyšlo, všechno bylo zalitý slunce.
0: Někam jste vyrazili?
1: Jasně, do chrámu, na věž jsme si vyšplhali, na kafíčku jsme si zašli, na oběd jsme si zašli, na zmrzlinu, prostě perfektní.
0: V Lounech?
1: V Lounech, ano.
0: V Lounech, super. No a počasí vypadá, že bude ještě takhle pár dní, pak se to zkazí. Nějaký plán na neděli?
1: Asi jenom úklid, no, bohužel.
0: Úklid. Dobře, to se musí někdy. Super, tak já vás moc zdravím, užívejte tyto krásné dny a díky za zavolání sem k nám do Blaníku.
1: Jděte se všichni, naschle.
0: A já díky všem za krásné SMSky a tady už jsou Modern Talking. Písnička Si moje srdce, si moje duše, you my heart, you my soul v překladu a za chvíli taky třeba Marie Rotrová a večerem Zhýčkaná. Užívejte sobotu, užívejte krásné babí léto.

0: Chuť.
1: Slovenská skupina Tým a písnička Mám na teba chuť. A teď už máme chuť po 16. hodině na další české písničky. My na Blaníku jsme pro vás přichystali třeba Lucku Bílou a Mám ráda život.
2: Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí.
1: A taky zazní Tereza Kernlová Schody z nebe. A nebo skupina Krištof, co bude pak?

0: pak vám na Blaníku budeme hrát dál hezky česky, jasně. Teď ještě počasí, doprava a zprávy.
1: Blaník za volantem.
0: Krátké informace pro nás má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Kolona nákladních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 při příjezdu do Brna ve směru na Výškov, a to od 166. kilometru Velká Bíteš až exit 194. Řidiči se zdrží okolo 3/4 hodiny.
0: Přejeme vám pevné nervy, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Máme opravdu nádherný slunečný den, což potvrdí i Renata Pechová, že je hezky.
3: Je krásně a krásně bude i dál.
0: Ano, bude i dál. Zítra se ale jenom trošku ochladí, říká meteorolog Eduard Novotný.
4: Neděle už hlavně v Čechách nebude tolik slunečná, očekáváme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě Čech už během rána, v Čechách během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer bude od západu oblačno až zataženo. A právě na severozápadě se mohou ojediněle vytvořit přehánky. Teploty budou zhruba o stupeň nižší než dnes. Na horách bude kolem 15 stupňů a vítr bude stále slabý.
0: Jak jste slyšeli z našich zpráv, babí léto bude zhruba do poloviny příštího týdne a pak se výrazně ochladí.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Máme ji!
6: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
6: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
6: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vlašáku z Klatov se obloukem vyhněte. Dopravce ruší využívanou linku. Za vánoční stromky si připlatíme. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní zemědělská a potravinářská inspekce má další závadnou potravinu. Ve vlašském salátu od Masovest z Klatov zjistila bakterie listerie. Nařídila jeho okamžité stažení z trhu a všech dalších výrobků, do kterých byl použitý. U výrobce de letos o druhý podobný případ dostane pokutu. Více dozvíte na webu inspekce. Železniční linka z polské Přemyšle přes Prahu do německého Frankfurtu v pondělí skončí. V plném rozsahu začala fungovat na konci července a využívali ji tisíce lidí. Důvodem jsou výluky na německém koridoru, které výrazně ovlivňují jízdní řády i provoz. Zatím není jasné, kdy a jestli vůbec dopravce spoje obnoví. Vánoční stromky budou letos dražší, může za to sucho. Na řadě plantáží buď nevyrostly do standardních rozměrů, nebo úplně uschly. Na trhu jich bude méně než obvykle. Lesníci a revírníci proto posílí kontroly v lesích kvůli krádežím. Symbol Vánoc se tak může prodražit až na 15 000 korun. Českým vysokým školám přibývají studenti. Výrazný nárůst hlásí Technická univerzita v Liberci, která jich má v novém akademickém roce 7 800. Pomáháme mladým talentům, říká prorektorka pro strategii a rozvoj Jana Šimanová.
12: Jestliže meziroční procentuální nárůst maturantů byl kolem 4,7% a univerzita přijala letos o 11% víc studentů, znamená to, že jsme na demografickou křivku a že pomáháme tomu regionu sem přilákat ty mladé talenty.
3: Největší nárůst je na pedagogické fakultě. Tolik zprávy, teď vracím slovo Jirkovi.
0: Já děkuji, za pár vteřin 16. hodina.
1: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: A my si budeme dál hrát hezky česky, tady je Tereza Kernlová a za chvíli skupina Krištof. Přejeme nádhernou sobotu plnou sluníčka.

0: Krištof a písnička Co bude pak? Já vám rád prozradím, co bude pak. Po neděli přijde pondělí. Je to tak, ale bude to první pondělí v měsíci. A to znamená na Blaníku velkou věc. My totiž první pondělí v měsíci vždy hrajeme jen a jen hezky česky. A navíc nás čeká první pondělí v měsíci, tedy zrovna i 5. října, kytarové ráno. A tentokrát u nás bude celá kapela. A to tato. Poznali jste? Já myslím, že ano. Vždyť já jsem do tebe blázen, vstalej, nenech mě čekat. Nebo náhodou ještě nevíte? Teď budete vědět. Asi takovej pocit, že to bude Divoký Bill. Ano, Divoký Bill skutečně dorazí všichni. Česká hudební skupina z Úval u Prahy dorazí do studia Rádia Blaník v plné sestavě. To jsme tu ještě nikdy neměli. Že by tady ve studiu bylo 10 lidí naraz. No, skoro koukám, asi se sem možná nevejdou, ale my to nějak vymyslíme. A těšíme se na první kytarové ráno v tomto měsíci. Zítra je neděle a v pondělí ráno po 8. to přijde. Divoký Bill s námi bude naživo. Teď já vám ale přeji krásnou sobotu a doufám, že ten nádherný víkend nám neuteče rychle, ale písničky pro vás máme. Další hezké české. Michal Tučný.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Lucie Bílá a písnička Mám ráda život. Pokud máte rádi kromě života také noční oblohu a nebeské podívání, tak dnes nám nabídne obloha celkem mimořádnou podívanou. Saturn se dostane přesně proti sluníčku a jakmile zapadne sluníčko, tak právě na protější straně vyjde na obloze Saturn a bude vidět pouhým okem. Tato příležitost přichází zhruba jednou za rok. No a Saturn poznáte celkem jednoduše. Na té obloze je trošku větší než okolní hvězdy. Není tak bílý, ale lehce zažloutlý a pokud byste doma našli nějaký mikroskop, pokud byste doma naopak našli nějaký dalekohled, tak najdete taky Saturnovy prstence na noční obloze, protože budou velmi pěkně vidět. No a na Blaníku za chvíli bude pěkně slyšet i Václav Neckář. Mikroskop bych nepoužíval na ten Saturn, ale dalekohled třeba nějaký najdete. A prohlédnout si hezky Saturn a Saturnovy prstence, ta příležitost přijde zrovna dnes v noci a jak říkám, přesně na opačné straně, než vyjde sluníčko. Na Blaníku za chvíli dál hezky česky.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
5: Protože s náma prodáte.
4: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
7: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Michal David a písnička Kolo pijeme kolo, to je ta písnička, na kterou jistě čekáte.
1: Na rádiu Blaník.
0: Hned se tady na Blaníku rozblikal telefon a ten první volající na lince, ten mi to položil, ten se mnou nechtěl bavit, ten druhý to udělal úplně stejně, stačilo jenom slyšet, jsem první, jsem druhý, no a bylo to hotovo, tak uvidíme, jestli ten třetí se mnou bude bavit, protože ten třetí na lince 800 109 109 získává dvě vstupenky na Děti ráje a já už vidím to telefonní číslo, končící na dvojku, jediné pak je tady 54, 90, 47, 77, ale to ne. To třetí má dvojku na konci, kdo pak to je? Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Láďa.
0: Láďo, potlesk. Velký potlesk, protože vyhráváte dvě vstupenky na Děti ráje. Láďo, odkud?
2: Já z Brna.
0: Z Brna. Zdravíme Brno. Jak máte v Brně
2: zdravíme
0: teplo?
2: Prahu.
0: Ano, máte v Brně teplo, krásně, že?
2: Ano, předevčírem v Palaze jsem chodil v krátkým rukávě.
0: No vidíte, no tak to si užívejte dál, protože od středy se to má potom následně změnit. Tak dokud máme ještě babí léto, tak se dá chodit ještě teďka snad v krátkém rukávě taky, nebo ne?
2: Ano, jistě.
0: Jistě, tak. Dvě vstupenky jsou vaše, já vám moc a moc gratuluji, mějte se krásně a užijte si Děti ráje, ano?
2: Ano, budu si užívat.
0: Užívejte, děkuji. Užívejte. No a vy můžete volat taky, pokud uslyšíte další výherní písničku od Michala Davida. A máme tady ještě vstupenky třeba na 1, 2, 3, 4, 5, 6 výherců. Držím moc palce.
1: Víkend s Dětmi ráje na Rádiu Blaník.
0: A teď už Meky Žbirka, Marika Gombitová a písnička V slepých uličkách a do té 17. hodiny ještě Václav Neckář a pak už se na vás těší můj kolega Martin Ledinský. Přeji krásnou sobotu, užívejte si vysílání Rádia Blaník a užívejte babí léto.

0: zemřel.
1: Václav Neckář na Blaníku, za 6 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví a krásnou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli zprávy a hned po nich Petra Janů. V příští hodině se těšte taky na Lenku Filipovou.
2: Já ti dám víc než má.
1: Nebo na skupinu Opět a Radeček s Máriou Čírovou.
3: Vloupám se do tvojí mysli, zjistím, že sám jsem.
1: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: Noc bude chladná, nejnižší teploty pod skoro jasnou oblohou klesnou k 9 až 2 stupňům a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra ráno výjimečně čekejte mlhy, jinak přes den bude na mnoha místech nádherně, obloha jasná až polojasná. Na západě a severozápadě a během dne i jinde se ale může postupně zatáhnout. Na západě ojediněle čekejte i slabý déšť, nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
5: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Dobrý den, jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dito na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Nepozornost plní dopravní statistiky. Sucho ohrožuje populace škeblí. Nová dílna vrací mladé k řemeslu.
15: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nedodržení vzdálenosti, povolené rychlosti, nepozornost, nezvládnuté řízení. To jsou nejčastější příčiny dopravních nehod tohoto týdne. Od pondělí do pátku jich policisté řešili 1387 a 12 lidí při nich zemřelo. Od rána jsou další nehody, zranění i mrtví. Buďte na svých cestách opatrní. Pokles hladiny Slapské přehrady kvůli suchu ohrožuje rozsáhlé populace škeblí, píše týden.cz. Ochránci přírody a stovky dobrovolníků vrátili do vody přes 60 tisíc jedinců. V koordinaci s povodím Vltavy organizují záchranu populace mlžů, hledají na pomoc další dobrovolníky, spolky, školní třídy i jednotlivce. V Nýřanech je teď na železnici pořádně rušno. Kromě probíhající modernizace tam brzy stavební práce rozvíří výstavba nové nádražní budovy. Co nabídne, přiblíží mluvčí zprávy železnic David Kabele.
16: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Cestujícím nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové.
15: Práce začnou začátkem příštího roku a potrvají asi 2 roky. V pražských Dejvicích je nová technická dílna. Vznikla v průchodu mezi Morávkovým parkem a parkem Marie Terezie. Nabízí práci s technologiemi a nástroji opravování, vyrábění nebo 3D tisk. Slouží veřejnosti i studentům s cílem propojovat mladé se zkušenými techniky a řemeslníky. Tolik zprávy, teď vracím slovo, vlastně předávám slovo Martinovi, který vás bude bavit od teďka.
1: Jo, no jasně, budu bavit. Ano, ano, bude to hodně těžké po Jirkovi někoho bavit, ale každopádně snad to zvládnu. Tak Renato, moc krát děkujeme za zprávy a za minutu je tady 17. hodina. Krásné odpoledne.
0: Martin Ledinský
17: na Rádiu Blaník.
1: Za chvíli se nám přihlásí náš krajánek Martin Císař, který dnes dojel do Kostelce nad Černými lesy. Které místo tam konkrétně navštívil, to se dozvíme už za pár minut. Do té doby další písničky, chystáme Elány, bude tu i Ava Max a právě teď Petra Janů. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě kočka od Elánů.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: No a teď už zdravím kolegu Martina Císaře. Martine, hezké odpoledne, kam si zavítal tentokrát?
2: Dobré odpoledne po druhé dnes z Kostelce na Černými lesy. Já jsem ve zdejším pivovaru a mám tady jeho spolumajitele pana Milana Starce. Hezké odpoledne přeji.
3: Dobrý den a s pivovarským dejbu štěstí.
2: Milane, povězte mi, jaké pivo si dnes můžu na čepu dát a jaká piva se tady vlastně u vás vyrábí?
3: Tak kromě našich klasických piv, což je 10 dešťovka, 12 vycpaná vidra, 13 černá svině, tak třeba máme teďka sezónní pivo, je to taková šťastná 13, tomu říkáme.
2: Takže na dobrý oběd a kvalitní pivo přijdeme k vám. Ovšem tady u vás se můžeme třeba oženit, konají se tu i svatby, je to tak?
3: Ano, děláme svatby, což je především od jara do podzimu, to teďka na zimu úplně ty svatby nejsou. Nicméně zahájili jsme takové babí léto, řekněme, v našem Národním muzeu pivovarnictví, takže prohlídky létem neskončily, ale máme každou sobotu od 1 hodiny otevřeno.
2: Jak dlouho trvá taková prohlídka?
3: No to většinu lidí odradí, protože ten náš pivovar, než se proběhne, tak to trvá třeba hodinu a půl a během té prohlídky nastoupáte 144 schodů.
2: Říjen uteče jako voda a za chvíli je tu listopad, prosinec a právě na listopad máte na 17. listopadu připraveno něco pro studenty. Říkám to dobře?
3: Ano, 17. listopadu tady oslavíme den studentů, oslavíme ho speciálními dětskými a studentskými prohlídkami a mimo toho tady budou speciální piva a jídla.
2: Tolik tady má druhá reportáž, tentokrát to byl Kostelec na Černými lesy a zdejší pivovar. Vracím Martine slovo do studia a přeji tobě a všem posluchačům krásný zbytek dnešního odpoledne.
0: Martine, díky a panu Milanovi moc děkujeme za pozvánku do pivovaru. Zdravíme do Kostelce nad Černými lesy.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Milan Farmer, Vohnouti a právě teď Bernie Paul.

0: Milan Farmer na Blaníku, za pět minut bude půl šesté. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady. Tentokrát vám kolegyně Iva Lecká poradí, jak zazimovat nadzemní bazén. Ještě předtím tu pro vás budeme mít Michala Šindeláře. A chystáme taky Lenku Filipovou nebo Sandru. Přejeme hezký víkend.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Už od pondělí u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
7: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
8: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
9: Protože s náma prodáte.
8: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
13: České

0: Michal Šindelář na rádiu Blaník. Hezké odpoledne přejeme, teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou. Dnes na téma zazimování nadzemních bazénů.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto je pryč a s ním i pravidelné koupání. Pokud ale máte na zahradě nadzemní bazén, dobře poslouchejte. Dnes totiž probereme jeho zazimování. Správné zazimování totiž rozhodne o tom, v jakém stavu bude bazén na jaře. A začneme vodou. U většiny nadzemních bazénů není potřeba před zimou vypouštět celý bazén. Naopak, u některých typů může být ponechání vody důležité pro stabilitu konstrukce. Vždy je ale potřeba řídit se pokyny výrobce konkrétního bazénu. Nejdřív bazén pořádně vyčistíme. Ze dna vysajeme nečistoty, odstraníme listí a očistíme stěny. Filtrace by měla ještě nějakou dobu běžet, aby byla voda před zazimováním co nejčistší. Potom přichází na řadu chemie. Do vody se používá přípravek pro zazimování bazénu, takzvaný zazimovač. Pomáhá omezit tvorbu řas a usazování nečistot během zimy. Důležité ale je dát ho do vody až poté, co je bazén vyčištěný a voda má správné hodnoty pH. A rozhodně neplatí, že čím víc chemie nalijeme, tím lépe. Dávkování se řídí objemem bazénu a konkrétním výrobkem. Před příchodem mrazu je také potřeba vypustit vodu z filtrace, čerpadla, hadic a dalších částí technologie, které by mohl led poškodit. Pokud máte pískovou filtraci, zazimování znamená také její správné vypuštění podle návodu výrobce. A co samotná voda v bazénu? Hladinu můžeme podle typu bazénu snížit na doporučené úroveň a bazén zakrýt zimní plachtou. To je důležité, zimní plachtou. U některých konstrukcí se používají také dilatační plováky, které pomáhají při zamrzání vody. Led ale nikdy nerozbíjejte násilím. Mohli byste poškodit stěny nebo fólii. A jedna dobrá rada na závěr. Nečekejte se zazimováním až na první pořádný mráz. Ideální je začít ve chvíli, kdy už se teploty dlouhodobě drží nízko a koupací sezóna definitivně skončila. Ale voda ještě není ledová. Když bazén na podzim správně vyčistíte, ošetříte vodu, zazimujete technologii a ochráníte konstrukci, na jaře si ušetříte spoustu práce a možná i peněz za opravy.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník. Letos už po desáté
4: a podruhé v novém školním roce. Čeká nás další první pondělí v měsíci
1: a první pondělí je na Blaníku ryze české.
4: Celý den bez učebnic, slovníků a tlumočníků. A opět pro vás máme také kytarové ráno.
1: Tentokrát nám živě zahraje skupina Divokej Bill.
4: Už v pondělí 5. října.
1: České pondělí a kytarové ráno na Blaníku.

0: Zeus Newton na Blaníku. Za 5 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy s Renatou Anou Pechovou a hned po nich Činasky. Chci líbat tě na tvoje ústa. V příští hodině taky Hana Zagorová. A to by nebylo ne. Nebo Karel Gott. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude většinou jasná, k ránu ale bude na západě a severozápadě Čech přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. V údolích naměříme kolem 2 stupňů Celsia a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. Zítra ráno výjimečně čekejte mlhy, jinak přes den bude na mnoha místech krásně slunečno, obloha jasná až polojasná. Na západě a severozápadě a během dne i jinde se ale může postupně zatáhnout. Na západě ojediněle čekejte i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Cena nafty mírně klesá. Tuningový sraz probíhá bez problémů. Světoví šperkaři míří do Turnova. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty pro víkend a pondělí mírně klesla, a to o 4 haléře na 48,54 za litr. Změnila se i cena benzínu. Nejvyšší povolená částka stoupla o 5 haléřů na 45,97. Regulací ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování pohonných hmot v posledních týdnech. Ceny bude nastavovat nejméně do konce října. Ilegální tuningový sraz v Praze pohlídali 400 policistů, zaznamenali 180 přestupků a rozdali pokuty za 270 tisíc. Jednoho řidiče dokonce zadrželi. Další prohřešky pak byly v okolí metropole, jen ve středních Čechách přes 80. Akce se ale obešla bez vážných incidentů. Účastníci se přesouvají do Brna. Klicperovo divadlo v Hradci Králové přichází s novinkou. Návštěvníků má usnadnit formou spolujízdy cestu na představení i návrat domů z míst, kam večerní MHD nejezdí, pokračuje mluvčí divadla Martin Sedláček.
4: Často může jít o jedno jediné volné místo v autě a jednoho člověka, který by jinak na představení nepřijel. A právě takové situace bychom chtěli díky spolujízdám umožnit řešit jednodušeji.
3: Služba spolujízdy zatím běží ve zkušebním režimu a zájemci najdou na webu divadla i u jednotlivých představení. Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa míří do Turnova. Od 6. do 15. října se v muzeu koná prestižní šperkařské sympozium, kam přivezou to nejlepší ze svých ateliérů. Návštěvníci tak mohou mistry pozorovat při jejich práci a debatovat s nimi. Díla, která během sympozia vytvoří, se stanou součástí muzejní sbírky. To je pro dnešek ze zpráv vše, přeji vám krásný večer, teď vracím slovo Martinovi.
0: Renato, díky a za minutu a půl bude 18 hodin, hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali do znovu probuzených kostelů. Za chvíli tady bude repríza dílu, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme další písničky. Za chvíli Brian May, Petr Naď a právě teď Hlavolam od skupiny Činasky.

0: Na Blaníku Brian May. Pěkný podvečer. Teď už si užijeme další výlet. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali do znovu probuzených kostelů. A právě teď pro vás máme jednu z repríz, ve které zavítáme do staré vody.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naposledy se vracím do staré vody na okraji vojenského prostoru Libavá, kde z někdejší obce zůstal jen majestátní kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny. Ten už po rekonstrukci vyniká obnovenou fasádou i střechou. Rozměry tohoto chrámu výrazně převyšují běžné venkovské kostely své doby, což není náhoda. Byl budován pro tisíce poutníků a měl reprezentovat jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst tehdejší Moravy. Nejvýraznějším prvkem průčelí je dvojice věží, mezi nimiž se zvedá bohatě členěná fasáda. Celek představuje působivou ukázku vrcholného baroka, jehož cílem bylo nejen sloužit liturgii, ale také vzbuzovat úctu a duchovní prožitek. Zatímco zvenčí působí chrám upraveně a důstojně, uvnitř jsou stále patrné stopy dlouhého chátrání i vojenského využívání. Pozornost návštěvníků přitahuje monumentální nástropní malba na klenbě lodi, která díky své poloze ve velké výšce sice unikla přímému vandalismu, ale nevyhnula se následkům dlouhodobého zatékání, a tedy vlhkosti. V současnosti se připravuje její náročné restaurování. Mezi nejvýznamnější symboly obnovy patří návrat oltářního obrazu. Jde o vzácné dílo italského malíře Luigiho Garciho s názvem Panna Marie přijímá dary od poutníků. Na své původní místo se obraz vrátil v roce 2025, poté co byl po dlouhá léta uložen v bezpečí kostela Panny Marie v Kroměříži. Vydáte-li se od kostela ještě asi 400 metrů ke Královské studánce, spatříte nad pramenem poměrně novou kapli a můžete se zde napít průzračné vody, která má údajně podle tradice léčivé účinky a která nikdy nezamrzá ani nevysychá. A příjemná je už samotná procházka obnovovanou barokní zahradou, takže výlet do staré vody na okraji vojenského újezdu Libavá je příjemným zážitkem. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Za chvilku Lyra, Karel Gott a právě teď Hana Zagorová. To by nebylo fér. Tak hezký poslech.

0: Lira na Blaníku, za 7 minut bude 6:30. Od října nám pokračuje nádherné babí léto, ale bohužel už se nám pomalu začíná rýsovat změna počasí. Do poloviny příštího týdne bude ještě převládat slunečné počasí s denními teplotami mezi 20 a 25 stupni. Poté by mohlo dorazit výraznější ochlazení, které ukončí jednu z nejdelších epizod babího léta od roku 1961. No jo, no, tak co se dá dělat? Aspoň to bude důvod dát si něco dobrého na zahřátí. Za chvíli na Blaníku Dalibor Janda, Marek Ztracený a nebo taky Blondý.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Nemáme ani moře, ani velehory.
7: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
8: Zlaté české ručičky.
9: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Na Blaníku slovenská skupina Tým, hezký večer. Teď se podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme si povídali s pneumoložkou neboli plicařkou paní doktorkou Michaelou Cimrovou a mluvili jsme hlavně o plicní fibróze a její léčbě.
1: Plicní fibróza je stav, kdy dochází k vazivovatění plicní tkáně, tvorbě jizev, ta plíce zmenšuje svůj objem, dalo by se říct, že se zcvrkává, pacientům se začne hůře dýchat, plíce ztrácí svou elasticitu a hůře se přenáší kyslík. Nejedná se o jedno onemocnění, do plicní fibrózy může vést celá řada jiných onemocnění, ať už se známou nebo neznámou příčinou. Mezi jednou nejzávažnější z těchto plicní fibróz je idiopatická plicní fibróza, která neléčená má velmi špatnou prognózu. V České republice postihuje kolem 1000 pacientů, celosvětově je to řádově v několika milionů.
0: Celé tohle povídání o zdraví si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Marie Rotrová, taky Meky Žbirka nebo zpěvačka Cher. A od 7 tu budou písničky na přání.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku,
2: přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Na Blaníku zpěváčka Cher, za 5 minut bude 7. A před námi jsou sobotní písničky na přání. Těšte se na skupinu Kryštof. Bo svět je Hollywood. Taky na báječnou ženskou od Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A koukám, že jste vybrali třeba taky narozeninovou od Olgy Lounové.
2: Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti vdývá smůla i starosti.
0: Na Rádiu Blaník vám dál hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude opět chladná, nejnižší teploty pod skoro jasnou oblohou klesnou k 9 až 2 stupňům a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra ráno výjimečně čekejte mlhy, jinak přes den bude na mnoha místech nádherně. Obloha jasná až polojasná na západě a severozápadě a během dne i jinde se ale může postupně zatáhnout. Na západě ojediněle čekejte i slabý déšť. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 18 až 23 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
10: Laminátovou.
9: A voděodolnou.
10: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
9: Přesně.
10: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.
3: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl bude 7 a každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Bohumil, tak přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku od Standy Hloška a Petra Kotvalda.

0: Na Blaninku Standa Hložek s Petrem Kotvaldem a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Skupina Krištof v čele s Richardem Krajčem, no a o písničku si napsala Petra Sklecan. Milý Sebastiane, dnes jsme se celá rodina sešla, abychom oslavili tvé krásné 18. narozeniny, které budeš mít v pondělí. Přeji ti, aby se ti v tvém životě vždy jen dařilo a tvé sny se ti vždy vyplnili ve skutečnost. Moc si přejeme, aby i nadále si nám s tátou dělal pořád jen radosti a ne starosti. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky ti přeje mamka s tátou, bratr Kristýn, Kristián, Majka s Oldou, Hanka s Milanem a strejda Tomáš s rodinou. A my z Blaníku se připojujeme. Přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Krištof na Blaníku, teď už Michal Tučný a báječná ženská, píše Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou. Prosím, zahrajte písničku jen tak pro radost manželům Števce a Mirkovi Ilaničovým a zasíláme jim velký pozdrav, ať jim zdravíčko slouží a mají vždy krásný úsměv na tváři. Máme vás rádi, moji milí. S pozdravem Jarka a Elen. Radio.
1: Hezky.

0: Na Blaníku dohrává Michal Tučný a teď už narozeninová od Olgy Lounové. Písničku vybrala Irena z Jezova, který najdeme v okresu Hodonín. Milá Liduško, přeji ti k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví, ať tě na tvé cestě životem provází jen to nejlepší. To ti přeje Irena Pravdová. Máme tady taky přání, které dorazilo z obce Brtnice od Báry. Prosíme zahrát pro dědu Fandu ke krásným 80. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spoustu najetých kilometrů. Na kole přejí Pavla, Luděk a Pavel, Romča, Pavel, Mája a Kiki, Bára, Lukáš a Ríša.
1: Rádio Blaník. Písničky na

Lounová na Blaníku, teď už na vaše přání Jiří Schellinger, díky za všechno, mámo má. Napsala Lenka, prosím o zahrání písničky pro moji maminku Marii Zitovou k 95. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka přeje dcera Lenka s rodinou.

Jiří Schillinger na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida a píše Zdenka ze Znojma. Dnes oslaví 50. narozeniny naše dcera Mirka Gestingerová. Miri, přejeme ti všecičko, jen to nejlepčejší. Do dalších let hodně zdravíčka, štěstí, lásky a spokojenost v práci. Mamka, taťka, Marcelka, Lukáš, Peťa s rodinou, Zdenča, Božík, Štěpí a Filí. Tak tady je Michal David.

Na Blaníku vám zpíval Michal David a telefony nám tu blikají. Ano, máme tady sice víkend s dětmi ráje. Můžete tedy vyhrát vstupenky na tuhle hudební show, která se bude konat ve velkých městech, ale ta aktuální výherní písnička je jiná. Jmenuje se Večírek. Jediná výherní písnička tohoto víkendu, kterou nespívá Michal David, ale Sagwan Tofi, který muzikál Děti ráje napsal. Hned jak tato písnička začne u nás na Blaníku během tohoto víkendu hrát, volejte do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí, vyhrává dvě vstupenky na Děti ráje. Teď ale pokračují písničky na přání. A před námi je Iveta Bartošová a písničku Máme tu další dobrý den vybrala paní Věra z Bíliny. Milý Blaníčku, zahraj písničku paní Věře Polanské z Boletic nad Labem, která zanedlouho oslaví své krásné životní jubileum. Moje manželko, drahá maminko, přicházíme ti přát jen to nejlepší, hlavně to zdravíčko a úsměv na tváři. Ať ti stále radost děláme my i tvoje milovaná zahrada. Máme tě moc rádi a těšíme se na další krásné dny prožité s tebou. Tvůj manžel Jan, dcera Věra s manželem Honzou, vnuci Kája a Honzík a pravnoučata Lucinka, Tobiáš a Robík.

0: Iveta Bartošová na rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Karel Gott.
1: Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout.
0: A na vaše přání taky Kabáti, Harry Styles anebo Olympic. Už za chvíli na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčnik Ovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnik Ovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
6: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. ddbike.cz.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Dobré ráno, miláčku.
10: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
9: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
10: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
0: Jako za mladá od skupiny Olympic, to je další písnička, kterou jste vybrali. Konkrétně si o ní napsala paní Olga ze Slap. Milý Blaníčku, dnes je významný den. Můj muž slaví krásné životní jubileum 50 let a my bychom mu chtěli popřát. Muži můj, přejeme ti, aby každý další rok byl lepší než ten předchozí. Ať ti zdraví slouží, ať tě láska obklopuje a ať štěstí nikdy neopustí tvůj krok. Všechno nejlepší k narozeninám, tvoje Manka a Eliška. Ondrášek Stachova píše, ahoj, dne 1. října oslavil své krásné narozeniny náš milovaný Mireček Kuželka a my bychom mu chtěli popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti ze srdce přejí rodiče, sourozenec, kamarádi a hlavně strejda Radek s rodinou.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už Harry Styles napsala Jaroslava z Plzně. Milý Adame, všechno nejlepší k tvým 17. narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se ti daří ve škole i na praxi, to ti přejeme maminka Jana, Jarka, Pepa, Míša, Martínek i Zdeněk Kopecký a všichni ostatní, co tě mají rádi. Škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Adamovi i od nás z Blaníku všechno nejlepší k 17. nám a tady je Harry Styles.

Harry Styles na Blaníku, teď jsou před námi houby magický od kabátů, píše Honza ze Stochova. Vše nejlepší k narozeninám moje, mochomůrko, ať seš pořád stejně krásná, i když někdy lehce jedovatá. Tvůj Honza. Pak tady máme ještě přání z obce Horní Kruty, píše Vlasta. Bohoušovi všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, zdraví a pohodu, to ti přejí Vlasta a Tomáš.

0: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už Karel Gott, jdi za štěstím, píše Marie z Neratovic. Milí Marti a Pepo, posíláme velkou gratulaci k dnešnímu 45. výročí udělení svátosti manželství. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, duše i těla, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a hojnost božího požehnání na další společné cestě životem vám ze srdce přejí Maru a Eda, Verunka a Martin a Edík s rodinou. Tak tady je na Blaníku Karel Gott, hezký večer.
1: Když

0: Na Blaníku Karel Gott, teď na vaše přání Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám. Písničku vybrala Radka z české Metuje. Milý Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku svojí milované dceři Teresce a jejímu příteli Davidovi s přáním příjemného večera a vzkazem: mám vás oba moc ráda a děkuju, Davídku, že děláš Teresku šťastnou. Pozdravy a pusu posílá maminka Radka.
1: Radio Blaník.

0: Na Blaníku Petr Kolář a před námi je duo Červánek a Pampelišky. Už za okamžik, hezký večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
0: A teď už Pampelišky od dua Červánek napsala Lucie z Novosedlic. Milá babičko, 13. října oslavíš své krásné 71. narozeniny. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spoustu krásných chvil. Slovy snad ani nejde vyjádřit, jak moc tě milujeme a jak moc si tě vážíme. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, péči a za to, že tu pro nás vždycky jsi. Tohle vše ti s láskou přejí Mireček, Anička, Davídek, Lucinka, David, Tonda, Roky, Leila, Andy a celá rodina Kotchanů, i Pepča, Honzík a děda.

Na Blaníku duo Červánek a teď Petr zkoumal, když jde malý bobr spát, napsal Filip z Vřesníku u Želiva. Milí Blaníčku, chtěli bychom zahrát písničku Na dobrou noc. Když jde malý bobr spát, jsme na chatě na řece Želivce, kde jsme dnes chytali ryby. Teď sedíme u táboráku a zítra se chystáme na houby. Je tu krásně, zdraví táta Filip se syny Ondrou a Kubou.

0: Bobr, ten už možná spí a vy na Blaníku dál posloucháte písničky na přání. Za minutu bude 8. Podle vás budeme hrát i v příští hodině. Těšte se na Jiřího Schellingera.
1: Mám rád, když pole zlátnou.
0: Na Jakuba Smolíka.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: Nebo taky na Evu Farnou.
3: Tak málo se známe. Zastav. Na chvíli se zastav.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná, kránu ale bude na západě a severozápadě Čech přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. V údolích naměříme kolem 2 stupňů Celsia a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra ráno výjimečně čekejte mlhy, jinak přes den bude na mnoha místech krásně slunečno, obloha jasná až polojasná na západě a severozápadě a během dne i jinde se ale může postupně zatáhnout. Na západě ojediněle čekejte i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Za chvíli pro vás budeme mít Pouto přátelství od Pavla Calty, ale teď už na Blaníku Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Tak hezký poslech.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Helena Vondráčková s Václavem Neckářem na Blaníku. Teď už budeme hrát Pouto přátelství od Pavla Calty. Myšce k narozeninám. Prosím o zahrání naší myšce k zítřejším 31. narozeninám. Máme jí moc rádi a moc nám chybí její tým z restaurace. Tak hrajeme a zdravíme.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Pavel Calta na Blaníku, teď už tisíckrát krásnější od Dalibora Jandy a napsala Nikola z Olomouce. Přeji vám holky na dobrou noc a ať vám to tam rychle uteče, natinko moje, a taky Sapči a všem posluchačům Rádia Blaník. Tak tady je Dalibor Janda.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku dohrává Dalibor Janda a teď už Tam u nebeských bran od Michala Tučného napsala Věra z Nymburka. Včera 2. října oslavil 21. narozeniny Jiří Pecka. Milý Jirko, přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, ať si pořád stále takový super kluk. Máme tě moc rádi a jsme na tebe pyšní, co vše si dokázal. Vše nejlepší přeje máma a táta. K přání se připojují teta a strejda, Karolína a Adéla z Kmetíně vsi. Posíláme písničku a velkou pusu.
1: Rádio Blaník.

Michal Tučný na Blaníku, teď Whitney Houston, napsala Anna z Novosedlic. Miláčku náš 1. října si oslavil své 9. narozeniny. Za těch 9 let si nám přinesl tolik radosti a smíchů, mazlení a krásných vzpomínek, že už si život bez tebe ani neumíme představit. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně pamlsků. Milujeme tě z celého srdce a tohle všechno ti s láskou přejí. Maminka, Davídek, Lucinka, David Toník, Vlastička, Mireček, Lejla, Andy, celá rodina Kotchanů i Pepča, Honzík a děda z Nebíčka.

Jiří Schellinger na Blaníku, teď už Michal David, napsal Jaroslav z Prostějova. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát tuhle píseň od Michala Davida pro paní Ivanu z Prostějova se vzkazem Pořád na tebe myslím, každým dnem.

0: Michal David na Blaníku, za minutu bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Karel Gott s Darinou Rolincovou.
1: Vyznání, krásně zní.
0: A na vaše přání taky Eva Farná, Glenn Hansard s Markétou Irglovou nebo za chvilku Jen blázen žárlí od Jakuba Smolíka. Vašich gratulací a vzkazů je tu stále velká spousta a tak dnes na vaše přání budeme hrát zhruba do 9:45. Hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.

0: Na rádiu Blaník.
1: Jakub Smolík, Jen blázeň žárlí, další slibovaná písnička, kterou jste vybrali, konkrétně vybral Jakub, který píše pro moji milovanou maminku s pozdravem Jarda a Jakub.
2: Pohodové české rádio.

0: Jakub Smolík na Blaníku, teď už Hana Zagorová a Die a napsala Klára z Obříství. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro naší mamku a babičku Gabču k jejím zítřejším kulatým narozeninám se vzkazem, ať si užívá život, slouží zdraví a vstává každý den s tím, že jí máme všichni moc rádi. Děkuji dcera Klára, syn Ondra a vnučky Emička, Rozárka a Nelinka.
1: Rádio Blaník.

0: Hana Zagorová na rádiu Blaník. Teď už před námi Glenn Hansard s Markétou Irglovou a napsala Jaroslava z Přerova. Ondrovi Čechovi k narozeninám přeji všechno nejlepší. Mamuška, Josef, Janička, Sasenka, možná Sašenka, Láďa a brácha Jirka. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi Eva Farná. Napsala Dagmar z Nových Sedlic. Laurinko, 10 let už si tu s námi. Plníš nám život smíchem i lumpárnami. I když už máš svůj názor a rosteš před očima, pro nás si pořád holčička milovaná. Tak všechno nejlepší, ať se ti sny plní, máme tě moc rádi. Dnes i všechny další dny. Přejí mamka, taťka, strejda, Marťa, Esterka, babi, děda, teta, strejda, Viktorka a Matyášek.
1: Rádio Blaník. Hraj

0: Na Blaníku to rozjela Eva Farna, no a teď už Karel Gott s Daringou Rollinsovou a Zvonky štěstí napsala paní Hana z Hradce Králové. Milí Blaníčku, zahrajte prosím písničku k dnešním 59. narozeninám našemu kamarádovi Pepovi Jedinákovi z Křebechovic. Pepíno, přejeme ti k narozkám hodně zdraví, štěstí, lásky a radost z vnučky Teresky, která slaví ve stejný den jako ty. Zvonky štěstí, ať tě životem provází. Hanka a Tibor.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Aníku Karel God s Darinou Rolincovou a teď už Nedvědi a písničku Máme jen sebe vybrala Nikola z Nového Města na Moravě. Chtěla bych zahrát písničku pro jednoho skvělého chlapa. Máme toho hodně za sebou a ještě víc před sebou. Díky za to, že tě mám. Nikča z Nového Města na Moravě. Máme tady taky přání z Jenišova od Lenky. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát písničku na přání pro svého manžela Igora. Lásko, děkuji ti za všechno, co pro mě a naše děti každý den děláš. Jsi neuvěřitelně obětavý, starostlivý a vždycky tu pro nás jsi. Zažili jsme spolu krásné chvíle, ale i chvíle, které nebyly vůbec jednoduché. Ať už nám život přinesl cokoliv, vždycky jsme to zvládli spolu, miláčku. Děkuji ti, že jsi můj manžel, moje opora, miluji tě. Tak teď už na Blaníku Nedvědi, hezký večer. Ještě

0: sebe.
1: Na rádiu Blaník Nedvědi a za okamžik už na vaše přání Hory od skupiny Opět a Radeček. Pěkný večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
1: O skupinu Opět a Radeček si napsala paní Ludmila z Prostějova. Ahoj Rádio Blaník, chtěla bych nechat zahrát písničku pro syna Honzu Ječmínka, který dnes slaví 25. narozeniny. Fuj, to jsem se lekl, kalendář mi řekl, kolik ti je let. Když už to teda slavíš, tak ať se aspoň dobře bavíš, s humorem musíš brát svět. Všenej, přeji rodiče.

0: Na Blaníku opět Radeček, za 2 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Těšte se na Báru Bazikovou, Ilonu Čákovou a Moniku Absolonovou. Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Jiřího Schellingera. A v příští hodině taky Věra Špinarová. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná, k ránu ale bude na západě a severozápadě Čech přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. V údolích naměříme kolem 2 stupňů Celsia, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra ráno výjimečně čekejte mlhy, jinak přes den bude na mnoha místech krásně slunečno, obloha jasná až polojasná. Na západě a severozápadě a během dne i jinde se ale může postupně zatáhnout. Na západě ojediněle čekejte i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za půl minuty bude 9 a písničky na vaše písemná přání pokračují i po 9. hodině. Za chvíli pro vás budeme mít jednu krásnou muzikálovou, ale teď už na Blaníku Dítě štěstěny od Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře. Ať se vám sobotní Blaník hezky poslouchá.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

Na Blaníku Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem, no a teď už Bára Baziková s Ilonou Čákovou a Monikou Absolonovou napsala paní Jana z Hradce Králové. Krásný večer přeji všem, dnes mám narozeniny a ráda bych jakoukoliv muzikálovou či pohádkovou píseň. Moc děkuji všem z rádia, včetně zákulisí. Bez vás by tato stanice nebyla. Milá Jano, my děkujeme vám za slova, kterých si moc vážíme. Přejeme vám krásné narozeniny, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vybrali jsme pro vás písničku z muzikálu Kleopatra. Takže teď si můžete zaspívat Teď královnou jsem já. Tak hezký poslech, pohodovou oslavu narozenin a tady to je.

muzikálová Teď královnou jsem já na Blaníku. No a teď už vyznání od Bobra a Motýla. Na přání si napsala Janča z Horažďovic. Tahle písnička je pro všechny, co dnes mají noční službu, zvláště pro Káju ve škrobárně. Ať to rychle uteče.

celý den. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Verona a na mě nečekej, píše Jana z obce Sedlec z Prčice. Život ti, Kristýnko, píše zase o rok více slovíčkem psaným, chci tedy říci. Žij podle svého, hlavně pevné zdraví měj, narozeniny tedy oslav, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej, k narozeninám ti přeje mamka, táta, Štěpánek, Jana, Kačka, Tomáš, Inka, pejskové, kočičky, vše s láskou a ze srdce mamka. A ještě tady máme jedno přání. Prosíme o zahrání písničky Myšce Mentlíkové k zítřejším 31. narozeninám. Máme ji moc rádi, spolužáci ze školy. Tak tady je Verona, na mě nečekej, hezký večer s Blaníkem.

Na Blaníku vaše oblíbená Verona a teď si dáme Jahody mražený od Jiřího Schellingera. Kdo pak je vybral? Koukám, že pan Jiří s Chrudimi, který píše: vše nejlepší k narozeninám paní Renato z Jeníkovic přeje Jirka s rodinou.

Na Blaníku vám zpíval Jiří Schellinger a teď už Helena Vondráčková přejí Jordán. Napsala Lucka, která je právě v autě na cestách pro všechny, kteří taky milujou tetu Helenu.

Na Blaníku Helena Vondráčková teď na vaše přání dokola a skupina Miraj a společně s Tripsem. Napsal Radomil z Moravského Berouna. Dobrý večer, tuhle písničku prosím pošlete do Moravského Berouna naší Anetce Petrlíkové, která právě oslavuje své 11. narozeniny. Vše nejlepší přejí rodiče, brácha Toby a babička s dědou z Hrubé Vody. A my z Blaníku se přidáváme a přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví k 11. nám.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Na Blaníku Miraj a Trips. Za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Vanastovy věci.
1: Miláčku, kde je to kouzlo, to, který chtělo při mě stát.
0: A vybrali jste taky skupinu Olympic a za chvilku Věra Špinarová, píseň Svou mi tenkrát hrál. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás, za okamžik pokračujeme.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu.

0: Lůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.
6: A teď už slibovaná Věra Špinarová napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím jako vzpomínku na tatínka a dědečky. Dnes by měli svátek. Moc děkuji, s láskou vzpomínáme a posíláme pusu. Šárka, Míša, Mamča, Jana, Dáša, Vita, možná Víťa a chlupáči.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už kouzlo od Vanastovek napsala Barbora z Vojic. Veroničko, přejeme ti přenádherné 18. narozeninky, ať ti Ivanka neleze na nervy a mimoska ti chutná do konce života. Přeje Barunka, Emička, Kajinka, babička Ivanka a všichni ostatní.

Na Blaníku dohrávají Vanastovy věci a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Stejskání od skupiny Olympic napsala Petra z Kvasin. Milý Štěpo, tvůj odchod stále bolí, i když už to je spoustu let. Posíláme ti tam nahoru vzpomínku a písničku Blanka a Béďa.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Jste s Rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude většinou jasná, k ránu ale bude na západě a severozápadě Čech přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. V údolích naměříme kolem 2 stupňů Celsia a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Zítra ráno výjimečně čekejte mlhy, jinak přes den bude na mnoha místech krásně slunečno, obloha jasná až polojasná. Na západě a severozápadě a během dne i jinde se ale může postupně zatáhnout. Na západě ojediněle čekejte i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy až oblačná, teploty se pohybují mezi 9 až 4 stupni, v údolích kolem 2 a ojediněle jsou i přízemní mrazíky. Před svítáním se mohou lokálně krajinou plížit mlhy, přes den ale čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, srážky jen velmi výjimečně a v odpoledních maximech naměříme 18 až 23, na horách kolem 19.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
1: Stačí jedno kliknutí.
2: Na našem webu radioblaník.cz anebo v aplikaci Radia.cz.
1: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
2: Na chatě u krbu,
1: v autobusu na cestě
2: anebo klidně uprostřed přírody.
1: Poslouchejte Blaník
2: na webu radioblaník.cz
1: anebo v aplikaci

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy až oblačná. Teploty se pohybují mezi 9 až 4 stupni, v údolích kolem 2 a ojediněle jsou i přízemní mrazíky. Před svítáním se mohou lokálně krajinou plížit mlhy, přes den ale čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, srážky jen velmi výjimečně a v odpoledních maximech naměříme 18 až 23, na horách kolem 19. We'll be right back.

Noc strávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 4. října a svátek má František. A jak říká pranostika, svatý František zahání lidi do chýšek. Narozeniny dnes oslaví například bývalý fotbalista Tomáš Rosický, jemu 46 let, dále herec Matouš Ruml, tomu je 41 a narozeniny má také herečka a zpěvačka Nikol Štíbrová a té je dnes čerstvých 40. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy až oblačná. Teploty se pohybují mezi 9 až 4 stupni, v údolích kolem 2 a ojediněle jsou i přízemní mrazíky. Před svítáním se mohou lokálně krajinou plížit mlhy, přes den ale čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, srážky jen velmi výjimečně a v odpoledních maximech naměříme 18 až 23, na horách kolem 19. We'll be right back.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíme a na bytě tě má.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 4. října, do konce roku zbývá 88 dní. Svátek má František, je také Mezinárodní den zvířat a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Dnes je poslední den, kdy je možné objednat 3měsíční státní dluhopisy v druhé emisi dluhopisů republiky. Dolní dvořiště opět provoní štrůdly na všechny způsoby. V kulturním domě začne ve 2 hodiny soutěž o ten úplně nejlepší. V safari ve dvoře Králové končí letní sezóna. Zoo na konci dne zavře areály, ve kterých návštěvníci projížděli auty mezi zvířaty. V Městském muzeu v Poličce začne ve 4 odpoledne výstava Tma a neb kam světlo nedosáhne. Dozvíte se, jak se světlo měnilo v čase a jak ho ovlivnil technologický pokrok. V Novomlýnské nádrži pod Pálavou startuje 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů, potrvá do 10. U Lípy v Lukově na Zlínsku odpoledne odhalí pamětní desku plukovníku Josefu Pípovi, elitnímu letci RAF. Jako další hrdinové bojoval ve druhé světové válce za osvobození Československa. V rámci dne architektury vyjde v 1 popolední z Dlouhé ulice v Litoměřicích vycházka u příležitosti 190. výročí od požáru, který pomáhal hasit Karel Hynek Mácha. Pořadatelé provedou zájemce čtvrtí Kocanda, kde začátkem 19. století hořely stodoly. Mácha tehdy pil infikovanou vodu určenou k hašení, dostal tyfus a za 9 dní, v den, kdy se měl ženit, zemřel. Tolik očekávané události s trochou historie. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Anna Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy až oblačná, teploty se pohybují mezi 9 až 4 stupni, v údolích kolem 2 a ojediněle jsou i přízemní mrazíky. Před svítáním se mohou lokálně krajinou plížit mlhy, přes den ale čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, srážky jen velmi výjimečně a v odpoledních maximech naměříme 18 až 23, na horách kolem 19. We'll be right back.